0: Největší investiční akce, kompletní rekonstrukce kuchyně a jídelny v základní škole Dřevnická. To máme 32 milionů korun. Zájemci o jedničky ovšem z kraje září najdou tamtéž i nové přírodovědné učebny za téměř 4 miliony. A pak další nikoliv drobné záležitosti, jen tak letem prázdninovým světem. Rekonstrukce střech po 5 milionech, výměna oken, modernizace tělocvičen a tak dále. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Naše výtvarná scéna přišla o jednu ze svých nejvýraznějších osobností. Ve věku 86 let zemřel Milan Knížák, bývalý ředitel Národní galerie a rektor Akademie výtvarných umění. Podle představitelů české kultury ovlivnil několik generací mladých umělců a výrazně se zasloužil o proměnu Akademie výtvarných umění po roce 1989. Vedle uznání ale celý život vyvolával i ostré spory a patřil k nejkontroverznějším osobnostem českého umění. Vlci v Libereckém kraji způsobili méně škod. Za první pololetí roku jich výrazně ubylo. Chovatelé svá stáda zřejmě lépe chrání. Stát do konce června na náhradách škod vyplatil chovatelům méně než 500 tisíc korun. To je meziročně o 60% méně. Podle náměstka libereckého hejtmana Jiřího Klápštěte se chovatelé víc zaměřili na ochranná opatření, jako jsou třeba ploty.
2: A ti chovatelé vlastně už pracují právě aktivně tak, aby předešli preventivně těm škodám. Takže tohle chci ocenit a poděkovat jim, že využili ty možnosti, které dáváme jak Liberecký kraj či stát, který financuje některá ochranná opatření. A samozřejmě druhá věc je, že vlastně i může být nějaký pokles početnosti některých těch jedinců, těch predátorů.
1: Vlci působí podle hejtmanova náměstka škody hlavně chovatelům hospodářských zvířat na Frýdlansku, v Lužických a v Jezerských horách. V Libereckém kraji se vlci vyskytují minimálně od roku 2014. V Tichém oceánu rychle sílí El Niño. Meteorologové upozorňují, že by na konci roku mohl dosáhnout rekordní intenzity a změnit tak počasí v řadě částí světa. Silné El Niño obvykle přináší častější vlny veder, záplavy nebo naopak dlouhá sucha. Jak píší Novinky, v Evropě se jeho vliv nejčastěji projeví během zimy, která bývá teplejší než obvykle. Největší dopady ale odborníci čekají v tropických oblastech. Světová meteorologická organizace proto vyzývá státy, aby se na možné následky připravili. Dnes bude obloha většinou zatažená a místy se objeví déšť nebo přehánky. Ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku také bouřky. Odpolední teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: české písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Stále stejnou tmou svítí plátno bloudících. Malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou. Stíny na kopcích, ticho hnízd.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Telegram s adresou svět.

0: Kouř z požáru ve Francii a ve Španělsku dorazil až nad Českou republiku. Meteorologové ho zaznamenali v neděli několik kilometrů nad zemí, takže podle nich nepředstavuje zdravotní riziko. Rozsáhlé požáry na Pyrenejském poloostrově a ve Francii už vyhnali z domovů přes 300 tisíc lidí. Do hašení ve Francii se zapojili také čeští experti s vrtulníkem. Na koleje míří další nové vlaky. České dráhy totiž chtějí letos do modernizace vozového parku investovat až 20 miliard korun. Do provozu postupně nasadí nové regionální jednotky Regiofox, lokomotivy Siemens Vectron i vozy pro soupravy Comfort Jet. Naopak z provozu zmizí některé starší vlaky, včetně známých motoráků řady 810, přezdívaných Orchestriony. Další rozsah obnovy bude podle ministerstva dopravy záležet hlavně na tom, jaké vlaky si objednají kraje a také stát. Cena bitcoinu může jít ještě nahoru. Ve druhé polovině roku by se mohla podle expertů výrazně zvýšit, a to ze současných zhruba 65 tisíc dolarů až na 100 tisíc dolarů. Jak říká ředitel jedné české kryptosměnárny Martin Stránský, současný vývoj ceny bitcoinu je typickou ukázkou toho, že kryptoměnový trh funguje v dlouhodobých cyklech.
1: Domnívám se, že za současnou korekcí stojí kombinace několika faktorů. Investoři vybírali svoje zisky. Neustále nás ovlivňuje zvýšená geopolitická nejistota. Zároveň je opatrnější měnová politika americké centrální banky. Svou roli sehrál také odliv části kapitálu z rizikovějších aktiv.
0: Loni se Bitcoin dostal na rekordní hodnoty nad hranici 100 tisíc dolarů. Teď v červenci osciluje kolem 65 tisíc dolarů. Meziročně tak jeho cena klesla zhruba o 39%. U vody na Karlovarsku je klid. Tamní policie zatím nemá problémy s rybáři. Kontroly u rybníků a na přehradách neodhalily závažnější přestupky.
2: Kontroly se týkaly rybářů z Česka i ciziny. Nejvíc jich bylo z Německa a Ukrajiny a dále pak třeba z Moldavska nebo Vietnamu. Počty cizinců, ať už dojíždějících nebo tady žijících, jsou podle policie v Karlovarském kraji vysoké a tomu odpovídá i dění u vody. Na Ohři nebo třeba u rybníků Ranžírák a Svatavák je ale situace o hodně lepší než na ústecké straně pod Krušnohoří. Pro hřešky rybářů jsou totiž u nás drobnějšího rázu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Spojené státy dočasně přerušily nálety na Irán. Americké ministerstvo obrany potvrdilo, že po 13 dnech intenzivních útoků jsou operace pozastavené. Irán zároveň oznámil, že pokud nebudou útočit Spojené státy, přeruší také své útoky. Podle amerických médií se hrály roli obavy z další eskalace konfliktu i klesající zásoby munice. Bílý dům ale zdůrazňuje, že prezident Trump dál zvažuje všechny možnosti, přitom dává přednost diplomatickému řešení. Tadej Pogačár ovládl cyklistickou Tour de France. 27-letý Slovinec vyhrál slavný závod už po páté a vyrovnal historický rekord. Závěrečnou etapu v Paříži ovládl Nizozemec Mathieu van der Poel. Úspěchu se dočkal i český cyklista Matias Vacek, který se stájí Lidl Trek vyhrál soutěž týmů. Nejlepším vrchařem letošní Tour se stal Ekvádorec Carapaz. Pondělí přinese nejchladnější a zřejmě i nejdeštivější den celého týdne. Obloha bude většinou zatažená a místy se objeví déšť nebo přehánky. Ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku také bouřky. Odpolední teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až na 28 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Když o

0: české písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Moře a nic víc, nuda, klid a hic. Nad obzorem

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: Do Česka se vracejí tropy. Ještě dnešek přinese přehánky, místy i bouřky a teploty většinou do 25 stupňů. Na jihu Moravy až 28 stupňů. Od úterý se ale vyjasní a rtuť teploměrů začne rychle stoupat. Ve středu naměříme až 33 stupňů a ve čtvrtek i v pátek může být až tropických 39 stupňů Celsia. Tropické počasí vydrží také o víkendu, kdy meteorologové čekají přes den přes 33 stupňů. No a přehánky nebo bouřky se objeví jen ojediněle. Impuls bude situaci bedlivě sledovat. Hluboko o prázdninách panuje ve zlínských školách čilý ruch. Žáky a učitele totiž vystřídali stavbaři. Město proinvestuje během školního volna 85 milionů korun.
2: Více než třetinu spolkne největší investiční akce, kompletní rekonstrukce kuchyň a jídelny v základní škole Dřevnická. To máme 32 milionů korun. Zájemci o jedničky ovšem z kraje září najdou tamtéž i nové přírodovědné učebny za téměř 4 miliony a pak další nikoli drobné záležitosti jen tak letem prázdninovým světem, rekonstrukce střech po 5 milionech, výměna oken, modernizace tělocvičen a tak dále. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Naše výtvarná scéna přišla o jednu ze svých nejvýraznějších osobností. Ve věku 86 let zemřel Milan Knížák, bývalý ředitel Národní galerie a rektor Akademie výtvarných umění. Podle představitelů české kultury ovlivnil několik generací mladých umělců a výrazně se zasloužil o proměnu Akademie výtvarných umění po roce 1989. Vedle uznání ale celý život vyvolával i ostré spory a patřil k nejkontroverznějším osobnostem českého umění. Vlci v Libereckém kraji způsobili méně škod. Za první pololetí roku jich výrazně ubylo. Chovatelé svá stáda zřejmě lépe chrání. Stát do konce června na náhradách škod vyplatil chovatelům méně než 500 tisíc korun. To je meziročně o 60% méně. Podle náměstka libereckého hejtmana Jiřího Klápštěte se chovatelé víc zaměřili na ochranná opatření, jako jsou třeba ploty.
3: A ti chovatelé vlastně už pracují právě aktivně tak, aby předešli preventivně těm škodám. Takže tohle chci ocenit a poděkovat jim, že využili ty možnosti, které dáváme jako Liberecký kraj či stát, který financuje některá ochranná opatření. A samozřejmě druhá věc je, že vlastně i může být nějaký pokles početnosti některých těch jedinců, těch predátorů.
1: Vlci působí podle hejtmanova náměstka škody hlavně chovatelům hospodářských zvířat na Frýdlantsku, v Lužických a v Jezerských horách. V Libereckém kraji se vlci vyskytují minimálně od roku 2014. V Tichém oceánu rychle sílí El Niño. Meteorologové upozorňují, že by na konci roku mohl dosáhnout rekordní intenzity a změnit tak počasí v řadě částí světa. Silné El Niño obvykle přináší častější vlny veder, záplavy nebo naopak dlouhá sucha. Jak píší Novinky, v Evropě se jeho vliv nejčastěji projeví během zimy, která bývá teplejší než obvykle. Největší dopady ale odborníci čekají v tropických oblastech. Světová meteorologická organizace proto vyzývá státy, aby se na možné následky připravili. Dnes bude obloha většinou zatažená a místy se objeví déšť nebo přehánky. Ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku také bouřky. Odpolední teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Kouř z požáru ve Francii a ve Španělsku dorazil až nad Českou republiku. Meteorologové ho zaznamenali v neděli několik kilometrů nad zemí, takže podle nich nepředstavuje zdravotní riziko. Rozsáhlé požáry na Pyrenejském poloostrově a ve Francii už vyhnali z domovů přes 300 tisíc lidí. Do hašení ve Francii se zapojili také čeští experti s vrtulníkem. Na koleje míří další nové vlaky. České dráhy totiž chtějí letos do modernizace vozového parku investovat až 20 miliard korun. Do provozu postupně nasadí nové regionální jednotky RegioFox, lokomotivy Siemens Vectron i vozy pro soupravy ComfortJet. Naopak z provozu zmizí některé starší vlaky, včetně známých motoráků řady 810, přezdívaných Orchestriony. Další rozsah obnovy bude podle ministerstva dopravy záležet hlavně na tom, jaké vlaky si objednají kraje a také stát. Cena bitcoinu může jít ještě nahoru. Ve druhé polovině roku by se mohla podle expertů výrazně zvýšit, a to ze současných zhruba 65 tisíc dolarů až na 100 tisíc dolarů. Jak říká ředitel jedné české kryptosměnárny Martin Stránský, současný vývoj ceny bitcoinu je typickou ukázkou toho, že kryptoměnový trh funguje v dlouhodobých cyklech.
1: Domnívám se, že za současnou korekcí stojí kombinace několika faktorů. Investoři vybírali svoje zisky. Neustále nás ovlivňuje zvýšená geopolitická nejistota. Zároveň je opatrnější měnová politika americké centrální banky. Svou roli sehrál také odliv části kapitálu z rizikovějších aktiv.
0: Loni se Bitcoin dostal na rekordní hodnoty nad hranici 100 tisíc dolarů. Teď v červenci osciluje kolem 65 tisíc dolarů. Meziročně tak jeho cena klesla zhruba o 39%. U vody na Karlovarsku je klid. Tamní policie zatím nemá problémy s rybáři. Kontroly u rybníků a na přehradách neodhalily závažnější přestupky.
2: Kontroly se týkaly rybářů z Česka i ciziny. Nejvíc jich bylo z Německa a Ukrajiny a dále pak třeba z Moldavska nebo Vietnamu. Počty cizinců, ať už dojíždějících nebo tady žijících, jsou podle policie v Karlovarském kraji vysoké a tomu odpovídá i dění u vody. Na Ohři nebo třeba u rybníků Ranžírák a Svatavák je ale situace o hodně lepší než na ústecké straně pod Krušnohoří. Prohřešky rybářů jsou totiž u nás drobnějšího rázu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Spojené státy dočasně přerušily nálety na Irán. Americké ministerstvo obrany potvrdilo, že po 13 dnech intenzivních útoků jsou operace pozastavené. Irán zároveň oznámil, že pokud nebudou útočit Spojené státy, přeruší také své útoky. Podle amerických médií se hrály roli obavy z další eskalace konfliktu i klesající zásoby munice. Bílý dům ale zdůrazňuje, že prezident Trump dál zvažuje všechny možnosti, přitom dává přednost diplomatickému řešení. Tadej Pogačár ovládl cyklistickou Tour de France. 27-letý Slovinec vyhrál slavný závod už po páté a vyrovnal historický rekord. Závěrečnou etapu v Paříži ovládl Nizozemec Mathieu van der Poel. Úspěchu se dočkal i český cyklista Matias Vacek, který se stájí Lidl Trek vyhrál soutěž týmů. Nejlepším vrchařem letošní Tour se stal Ekvádorec Carapaz. Pondělí přinese nejchladnější a zřejmě i nejdeštivější den celého týdne. Obloha bude většinou zatažená a místy se objeví déšť nebo přehánky. Ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku také bouřky. Odpolední teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až na 28 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

co brácho pak, co pak. U dobrých lidí vždycky najdu jídla plnej stůl, nebo aspoň chléba, sůl, postel

kam se schováš, brácho, kam hlavu dáš, až zásluhou a to ze ksovej kon, i všichni dobrý lidi zmizlou jako dým.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: Do Česka se vracejí tropy. Ještě dnešek přinese přehánky, místy i bouřky a teploty většinou do 25 stupňů. Na jihu Moravy až 28 stupňů. Od úterý se ale vyjasní a rtuť teploměrů začne rychle stoupat. Ve středu naměříme až 33 stupňů a ve čtvrtek i v pátek může být až tropických 39 stupňů Celsia. Tropické počasí vydrží také o víkendu, kdy meteorologové čekají přes den přes 33 stupňů. No a přehánky nebo bouřky se objeví jen ojediněle. Impuls bude situaci bedlivě sledovat. Hluboko o prázdninách panuje ve zlínských školách čilý ruch. Žáky a učitele totiž vystřídali stavbaři. Město proinvestuje během školního volna 85 milionů korun.
2: Více než třetinu spolkne největší investiční akce, kompletní rekonstrukce kuchyň a jídelny v základní škole Dřevnická. To máme 32 milionů korun. Zájemci o jedničky ovšem z kraje září najdou tamtéž i nové přírodovědné učebny za téměř 4 miliony. A pak další nikoliv drobné záležitosti, jen tak letem prázdninovým světem, rekonstrukce střech po 5 milionech, výměna oken, modernizace tělocvičen a tak dále. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Naše výtvarná scéna přišla o jednu ze svých nejvýraznějších osobností. Ve věku 86 let zemřel Milan Knížák, bývalý ředitel Národní galerie a rektor Akademie výtvarných umění. Podle představitelů české kultury ovlivnil několik generací mladých umělců a výrazně se zasloužil o proměnu Akademie výtvarných umění po roce 1989. Vedle uznání ale celý život vyvolával i ostré spory a patřil k nejkontroverznějším osobnostem českého umění. Vlci v Libereckém kraji způsobili méně škod. Za první pololetí roku jich výrazně ubylo. Chovatelé svá stáda zřejmě lépe chrání. Stát do konce června na náhradách škod vyplatil chovatelům méně než 500 tisíc korun. To je meziročně o 60% méně. Podle náměstka libereckého hejtmana Jiřího Klápštěte se chovatelé víc zaměřili na ochranná opatření, jako jsou třeba ploty.
3: A ti chovatelé vlastně už pracují právě aktivně tak, aby předešli preventivně těm škodám. Takže tohle chci ocenit a poděkovat jim, že využili ty možnosti, které dáváme jak Liberecký kraj či stát, který financuje některá ochranná opatření. A samozřejmě druhá věc je, že vlastně i může být nějaký pokles početnosti některých těch jedinců, těch predátorů.
1: Vlci působí podle hejtmanova náměstka škody hlavně chovatelům hospodářských zvířat na Frýdlansku, v Lužických a v Jezerských horách. V Libereckém kraji se vlci vyskytují minimálně od roku 2014. V Tichém oceánu rychle sílí El Niño. Meteorologové upozorňují, že by na konci roku mohl dosáhnout rekordní intenzity a změnit tak počasí v řadě částí světa. Silné El Niño obvykle přináší častější vlny veder, záplavy nebo naopak dlouhá sucha. Jak píší Novinky, v Evropě se jeho vliv nejčastěji projeví během zimy, která bývá teplejší než obvykle. Největší dopady ale odborníci čekají v tropických oblastech. Světová meteorologická organizace proto vyzývá státy, aby se na možné následky připravili. Dnes bude obloha většinou zatažená a místy se objeví déšť nebo přehánky. Ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku také bouřky. Odpolední teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 6. hodina, společně startujeme pondělní ranní vysílání Rádia Český impuls. Máme tady nový týden, pondělí 27. červenec. Adam Kořica přeje hezké ráno, doufám, že jste si užili víkend. A teď už Petr Novák, skupina George and the Beethoven, skladba Přátelství na Entou.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté za malou chvíli naše letní kino a v něm Ivana Andrlová, písnička Kdyby se v komnatách z pohádky Princové jsou na draka.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Pondělní ráno bude samozřejmě plné české muziky let 60. až 80. Těšit se můžeme i na naši první ranní hudební dvojici. V rámci ní si pustíme písničky z Koly, více prozradím po půl sedmé. S Vladimírem Menšíkem vyrazíme na pouť, a to v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. Jak by se měla pít pravá whisky? Cestovatel Jirka Kolbaba zkušenosti sbíral ve Skotsku, rád se s námi o ně podělí, a to o půl druhé. Teď už na rádiu Český impuls, letní kino, Ivana Andrlová. Nahrávka Kdyby se v komnatách. Přeji hezké ráno.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 27. červenec, přeji dobré ráno. My si do půl sedmé ještě určitě poslechneme Petra Reska, skladbu Kino Gloria. V písničce Stárnoucí mladík Pavla Bobka se objevuje odkaz na Karlovy Vary. Textář Michal Žantovský se toho trochu bál. Proč? Prozradíme ve středu v půl dvanácté v hudebním kalendáři. Chystá ho kolega Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Orwellovském roce naspíval Pavel Bobek převzatou písničku, kterou známe jako Stárnoucí mladík.
3: Že je to stárnoucí mladík, co chtěl by zas žít, jak žil dřív.
2: Tuhle písničku tehdy opatřil českým textem Michal Žantovský. A právě od něj se ve středu v hudebním kalendáři dozvíte, co neměl Pavel Bobek rád, ale díky tomuto textu tak trochu vzal na milost. Startujeme o půl dvanácté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.

0: Český impuls, přeji hezké ráno, rádio pro radost ze života, pondělí 27. červenec, po půl sedmé Petra Janů, Lucka Bílá a taky Valdemar Matuška. Teď už ale předávám slovo do naší redakce, startují zprávy a taky předpověď počasí. Hezké ráno.
1: Pěkné ráno. Vláda se chystá umožnit registraci aut bez návštěvy úřadu. Všechny tři větší požáry na západě Čech jsou dohašené. Po srážce s dodávkou na Kladensku se vážně zranil motorkář. Obyvatelé Malorky protestovali proti masovému turismu a fotbalisté Hradce Králové porazili v úvodním kole ligové sezóny Pardubice 2-1. A dnešek bude oblačný s deštěm, někde i s bouřkami. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Krásný den vám přeje Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Máme po půl sedmé, na řadě je naše první ranní pondělní hudební dvojce a ta nabídne písničky z Koly. Čeká nás Věra Špinarová a její Bílá java 250. Mimochodem, této skladbě je dnes 45 let od jejího vzniku, takže slavíme krásné výročí právě této nahrávky let 60. až 80. A pak nás také nemine Hana Zagorová a její Auťák na lásku. Pojďme na to, přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, pomalu, ale jistě se nám blíží 7. hodina. Do zpráv celou ještě určitě duet To je naše věc. Zpívat budou Iveta Bartošová a Michal David. Jaké teď máte pondělí s datem 27. července? Jakým počasím startuje váš týden? To mi můžete napsat. Číslo k nám je 734-787-981. Vaše zprávy ohledně počasí sbírám buď to na náš WhatsApp, a nebo můžete poslat klasickou SMSku. Těším se na naši spolupráci, která začne už v příští hodině.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Toto je...
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4 000 korun zpět. Datárt, opravdový elektrospecialista.

0: takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls.

0: 7.
1: Krásné pondělní ráno. E-recepty vyzvedávané přes hranice jsou stále oblíbenější. Za necelých 7 měsíců letošního roku lékárníci odbavili víc přeshraničních e-receptů než za celý loňský rok. Vyplývá to z aktuálních statistik Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Léky si v Česku nejčastěji vyzvedávají Poláci, zatímco Češi z e-recepty většinou míří do Chorvatska. Systém nyní propojuje Česko s 11 evropskými státy. V dohledné době by k ním mohla přibýt i Francie nebo Německo. Na západě Čech je po požárech. 3 větší, které se rozhořely o víkendu, hasiči už dohasili. Dvakrát hořelo v lese u Velhartic na Klatovsku a u Hlinek na Karlovarsku a také skládka u Plzně. Zasahující jednotky ale už odjeli. V Klatovech zmizí viadukt přezdívaný Gilotýna. Správa železnic začíná ode dneška most v části Luby přestavovat. Byl rizikovým místem kvůli nízké výšce, v něm často uvízly kamiony.
2: Úzký a nízký viadukt, který už dříve správa železnic rozšířila o půl metru, byl přes několik upozorňujících dopravních značek pastí. Předloni tam kamion usmrtil řidiče v osobním voze. Návěs, který uvízl, spadl na protijedoucí auto. Most se teď dočká zásadních úprav a bude bezpečnější. Místo se v době prací zavře pro dopravu i chodce. Šoféři mířící směrem na Šumavu a Německo mohou jet po obchvatu Klatov. Hotovo má být na konci listopadu. Klára Fajstová, Klatovy.
1: Muž podezřelý z útoku na pochod gejů a leseb v Berlíně je po smrti. Policie ho zastřelila v berlínské čtvrti Spandau. Mladík se schovával v otcově zahradním domku. Policie uvedla, že je podezřelý napadl bodnou zbraní. Německá policie během neděle zadržela několik lidí, protože předpokládala, že atentátník měl komplice. Teď se zdá ale, že ne. Podezřelým je 21-letý Abdul P. Útok si vyžádal jednu oběť na životě a 29 zraněných. Podle spolkového ministra vnitra Dobrinta i kancléře Merce šlo podle všeho o islámský terorismus. A obloha dnes bude oblačná, občas zaprší a někde se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů na Moravě až 28 a na horách kolem 16. Pěkný začátek dne vám přeje Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 7:02. Zdraví vás Adam Kuřica. Přeji hezké pondělní ráno, 27. červenec. Startujeme nový týden a teď už Vítězslav Vávra, holky z Gimplu, a v rámci ranního tématu se vydáme na Vysočinu. Více už za malou chvíli.

0: Za minutu 7:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 27. červenec, za malou chvíli naše letní kino a v něm Ladislav Štajdl, písnička Jsou dny, kdy svítá, o něco dřív ze seriálu Zkoušky z dospělosti. Hezké ráno z Neratovic přeje, respektive hezké ráno z Nimnice, pardon, já jsem se přehlídl, hezké ráno z Nimnice přeje pan Zbyněk, který hlásí polojasno a 19 stupňů a v Kraslicích nám paní Helča naměřila 15 stupňů, dodává, že trošku poprchává. Tak tady v Praze na Andělu taky jako zataženo oblačno a sem tam nějaká ta kapka. Co vy, prší u vás, neprší, třeba svítí slunce, dejte nám vědět, www.734787981, to je číslo k nám. Tak těšíme se na vaše další SMS zprávy, máme 7:45.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Šípková růženka, ne od Jiřího Schellingera, ale od skupiny Rebels. Takhle bude znít naše pondělní ranní impulzovec Krabička. Více prozradí Petr Janda po 7:30. Kolega Saša Hemala si chystá své televizní tipy, uslyšíme je o 12:30. České prázdniny s rádiem Český impuls se tentokrát míří na Vysočinu. Mě bude zajímat, co vy a tento kraj, co se vám vybaví, když se řekne Vysočina, co tam podle vás nesmí nikdo vynechat. Jste z Vysočiny, co je na vašem kraji to úplně nejlepší. To vše nám můžete říct 604-111-211, to je číslo k nám. Těšíme se na vaše první reakce, které nás čekají zhruba za takových 5-6 minut. Teď už letní kino a v něm Ladislav Štajdl, písnička Jsou dny, kdy svítá, o něco dřív ze seriálu Zkoušky z dospělosti.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dobré ráno, pondělí 27. červenec, společně startujeme nový týden, blíží se 7:30, do rychlého přehledu zpráv teď naše ranní téma. České prázdniny s naším rádiem pokračují a my tentokrát míříme na Vysočinu, do kraje, kde je klid, krásná příroda, středověká města a super lidi. Mě zajímá, co se vám vybaví, když se řekne Vysočina, ten kraj, jo, nemyslím ten celám, co tam podle vás nesmí nikdo vynechat, byli jste někdy na Vysočině, co vás tam nejvíc překvapilo. V dobrém slova smyslu samozřejmě Telč, Třebíč, Žďár nad Sázavou, památky UNESCO, prosím vás, přímo uprostřed Česka. Byli jste tam nebo to teprve plánujete? Máte na Vysočině své tajné místo, o kterém ví jen místní? Jste z Vysočiny, co je na vašem kraji to úplně nejlepší?
1: Úžasná dovolená, krásný je to tam, Telč, Krahulčí, prostě v návršku, nádherný to tam je. My jsme si to tam užili celý týden, úplně fakt fantasticky. Zámek, všechno, ale to město Telč je úplně prostě bombový.
2: Já už asi 35 let jezdím do malebné, ale opravdu malebné vesničky, která se jmenuje Lhotka. Je kousek od Humpolce pod obcí Jiřice. To vyjíždíte z lesa, sjíždíte z kopce a před vámi malebný údolíčko. Náves, tam nádherný rybník opravdu pokrytý lekninama. Uprostřed je vyřezávaný nádherný vodník, který drží udičku a chytá ryby.
0: Já jsem se zasnil, vidím to tam, tak snad tam teď nebude narváno. Každopádně děkujeme za pěkný tip, pozdravujeme, přejeme hezké ráno a i nadále budeme se bavit o kraji Vysočina. Tento týden tam míří naše české prázdniny. Tak co vy, když se řekne kraj Vysočina, co je na vašem kraji to úplně nejlepší, jste z Vysočiny? Stále můžete volat 604 111 211, to je číslo k nám. A teď už si pouštíme další muziku let 60. až 80.

0: Minuta po půl osmé, tady je Rádio Český Impuls. Přeji dobré ráno, pondělí 27. červenec. S Mětěše Podřípem nás zdraví paní Dáša, která hlásí 17 stupňů a po prchávání pozdravy posíláme na zpátek. Teď už kolegyně Martina Kroa, která má pro nás nejnovější zprávy. Martino, je to tvoje? Hezké ráno, máme minutu po půl osmé a za malou chvíli písnička Co Čech, to muzikant.
1: Krásné ráno. Taky pro nadcházející vlnu veder předpovědi připouštějí až 40. Dioptrie lépe změří optometrista, nikoli v oční lékař, to doporučují odborníci. Kontrolní výbor na pražském magistrátu bude po policejní razii mimořádně zasedat. Prezident Pavel jmenuje do funkce novou šéfku krajského soudu v Ostravě a taky nové soudce. Při střelbě v americkém Seattlu zemřeli nejméně dva lidé. A slovinský cyklista Pogačar pátým celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Obloha dnes bude oblačná, sem tam zaprší, můžou se objevit i bouřky, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Správné vykročení do dnešního dne vám přeje Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze

0: Za 4:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké pondělní ráno. Teď už naše impulzovec krabička Šípková Růženka v podání skupiny Rebels. A více už o této skladbě prozradí zpěvák ze skupiny Olympic Petr Janda za 4:45.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: První strana Šípkové Růženky od Rebels, to byla jedna krásnější písnička než druhá. Titulní píseň s výrazným hlasem Jiřího Korna je z nich možná nejhezčí. Přelom 60. a 70. let, to bylo Kornovo období, kdy jsem ho opravdu obdivoval. Měl jsem pocit, že v tom bude pokračovat. No, holt, to nevyšlo. Tak děláte čtyřtet, ale ten se mi taky moc líbí. Ale Šípková Růženka, ta byla jenom jedna.

0: Pondělí 27. červenec. Zdravím vás z našeho rádia. Přeji poklidné a ničím nerušené vstávání do nového dne. Blíží se 8. hodina. Do zpráv s kolegyní Martinou Kroa. Do zpráv celou. Za malou chvíli naše další hity let 60. až 80. Tento týden naše české prázdniny míří na Vysočinu, do kraje, kde je klid, krásná příroda, středověká města a super lidi. No a my zjišťujeme, co se vám vybaví, když se řekne Vysočina a co tam podle vás nesmí nikdo vynechat.
1: Jediný, kdy jsem Vysočinu navštívila, bylo při motorkářském 24-hodinovém závodě Iron Rider Challenge. Ne na motorce, já jsem jenom jako pořadatel, ale zvládla jsem to. No a co se Vysočiny týče, myslím si, že na oslavu tohohle týdne ji dneska zakrojím. Mějte krásný den.
2: Ahoj, tak já určitě doporučím kostel a zámek Jaroměřice nad Rokytnou, naše rodné městečko.
0: Píšeme si, děkujeme za tip, hezké ráno i vám. Co vy ostatní, byli jste někdy na Vysočině, co vás tam nejvíce překvapilo v dobrém slova smyslu? Telč, Třebíč, Žďár nad Sázavou, památky UNESCO přímo uprostřed Česka. Byli jste tam nebo to teprve plánujete? Máte na Vysočině své tajné místo, o kterém ví jen místní a nikde v průvodci nenajdete? Jste z Vysočiny, co je na vašem kraji to úplně nejlepší? 604-111-211, to je číslo k nám, těšíme se na vaše další reakce a teď už muzika let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.
3: Toto je...
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ani spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
3: Pěkné ráno. Dorazí čtyřicítky, to je hlavní zpráva nadcházející vlny veder. Zatímco teď v úvodu týdne bude ještě pod mrakem a místy zaprší a zabouří, od zítřka se vyjasní a teploty začnou stoupat k tropické třicítce. Horko vyvrcholí pravděpodobně před víkendem, kdy naměříme téměř 40 stupňů Celsia. Čekají nás také velmi teplé a dusné noci, kdy se teplota udrží nad dvacítkou. 40 stupňů naměříme od pátku. To bude slunečný a extrémně horký den. Vláda má na stole registraci auta bez cesty.

0: Úřad na svém dnešním posledním zasedání před vládními prázdninami projedná příslušný návrh novely. Novela umožní nejen převody vozidel bez návštěvy úřadu, ale taky doručování registračních značek a osvědčení o registraci do výdejních boxů a výdejen. Ve vojenském újezdu Hradiště vrcholí letní výcvik studentů. Stanou se z nich vojáci v záloze. Středoškoláci se na prázdninový armádní výcvik přihlásili dobrovolně.
1: Studenti na Doupově absolvují především střeleckou a ženijní přípravu. Zúročují, co se naučili o pár dnů dřív v kasárnách. Jde o jedno z 10 míst, kde středoškoláci během léta armádní výcvik absolvují. Přijelo jich sem na 130 a aktuálně přípravu zvládá zhruba stovka z nich. Ti, kteří na Doupově nevydrželi, to zdůvodnili osobními nebo zdravotními důvody. Dušan Valenta.
0: A gastrofestival v americkém Seattlu se mění v krveprolití. Útočník tam zastřelil nejméně 2 lidi. Dalších 5, včetně dítěte, zranil. Ke střelbě došlo ve 3 ráno našeho času. Policie tragédii vyšetřuje a vyzývá, aby se lidé místu střelby vyhýbali. Motiv činu zatím zůstává nejasný, stejně tak, jestli policie někoho zadržela. A počasí dnes bude oblačné, sem tam se vyskytne déšť nebo přehánky a na Moravě a ve Slezsku může i zabouřit. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách kolem 16. Od mikrofonu se loučí Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 2 minuty po 8 hodině. Martino, děkujeme, přeji hezké ráno, pondělí 27. červenec. A teď už Marcela Holanová, písnička Žárlím svátek. Dnes slaví pánové s jménem Věroslav, pozdravujeme. No a teď už česká muzika, let 60. až 80. Dobré ráno.

0: Za 2 minuty, 8:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Dobré ráno z Neratovic přeje paní Eva, která hlásí po dešti, zataženo 18 stupňů. Paní Eva přeje všem klidný start do nového týdne, hezké ráno i vám. A koukám, že z Jičínska nás zdraví pan Jiří, který hlásí déšť, drobný déšť a 18 stupňů. Pozdravujeme, přejeme hezké ráno, za malou chvíli letní kino a v něm Ivan Mládek, Ivo Pešák, písnička Prachovské skály. Jo, mimochodem číslo k nám je 7347 87 981. Napsat zprávu ohledně počasí můžete i vy.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Fajn písničky, ty nás čekají v rámci naší další hudební dvojce a k tomu taky oslavíme narozeniny Janka Ledeckého, více po 8:30. Jaký jste měli víkend, co jste dělali, kdy jste byli, co jste zažili, ukažte nám ho, a to na našem Facebooku www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Také se můžeme těšit na večerní program našeho rádia, kdy zahrajeme hudební žánry, jakými jsou country, folk a trampská muzika. Startujeme po 19. hodině. Za minutu 8:45, pondělí 27. červenec a teď už letní kino a v něm píseň z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Přeji pohodový poslech.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: pondělí 27. červenec do 8:30 do rychlého přehledu zpráv s kolegyní Martinou Kroá tady na našem rádiu. Za malou chvíli další hity let 60. až 80. České prázdniny pokračují. My tentokrát míříme na Vysočinu do kraje, kde je klid, krásná příroda, středověká města a hlavně super lidi. Já se ptám v rámci ranního tématu, co se vám vybaví, když se řekne Vysočina? Co tam podle vás nesmí nikdo vynechat? Byli jste někdy na Vysočině, co vás tam nejvíc překvapilo v dobrém slova smyslu? Jsou tam památky UNESCO, máte na Vysočině své tajné místo, o kterém ví jen místní, jste z Vysočiny. Co je na vašem kraji to úplně nejlepší?
1: Město Počátky, který leží na rozhraní Vysočiny a jižních Čech, je pro mě už leta srdcovkou, protože tam jezdíme s dětmi na letní tábor. A kousek od Počátek je nádherný místo svatý Kateřiny, významný Stonehenge, takže určitě z mé strany jenom velké doporučení. Zdravím všechny.
0: Dneska se to tady skvělými typy na výlet jenom hemží. Mockrát děkujeme, pozdravujeme, přejeme hezké ráno. A co vy ostatní, co se vám vybaví, když se řekne Vysočina? 604-111-211, co tam podle vás nikdo nesmí vynechat? Pozvěte nás do vašeho kraje, stále můžete volat a my pokračujeme v muzice let 60. až 80.

0: Minuta po půl deváté, posloucháte Český Jampol se rádio pro radost ze života. Pondělí 27. červenec, přeji hezké ráno. Ze Sázavy nás zdraví paní Maruška, která hlásí oblačno 17 stupňů. Paní Maruško, hezké ráno i vám, moc děkuji za vaši zprávu ohledně počasí. Ještě samozřejmě můžete napsat i vy, do jakého rána jste se probudili. Číslo k nám je 734-787-981. Můžete napsat zprávu buď to na náš WhatsApp, a nebo poslat klasickou SMSku. Za malou chvíli Petr Kotval, ta nahrávka Milujem se čím dál víc, teď už ale kolegyně Martina Kroa a nejnovější zprávy.
1: Krásné ráno. Eura nebo dolary vyměněné za špatný kurz můžeme do 3 hodin vrátit. Sokolové prodávají kvůli chybějícím penězům na údržbu budovy. Tropy jsou zpátky, v pátek to v Nížinách vypadá i na 40. Protestů proti turismu na Malorce se zúčastnilo 25 tisíc lidí. Stovky lidí v Itálii na jižním pobřeží Jadranu utíkali na lodích před požáry. A fotbalisté Hradce Králové porazili v úvodním kole ligové sezóny Pardubice 2-1. A dnešní počasí bude oblačné, sem tam zaprší nebo zabouří, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28. Od mikrofonu se loučí Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Za dvě minuty 8:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 27. červenec, máme po víkendu, jo, my jsme si řekli, že tohleto může být tak trochu jako i kritické, jo, ta doba po tom víkendu, tak jsme se rozhodli, že si to jako nějak zpříjemníme tady to dnešní pondělní ráno a já jsem si pro vás nachystal do hudební dvojce fajn muziku, fajn písničky, tak snad vás potěší a zlepší vám třeba i okrapet tu pondělní náladu. Čeká nás skupina Gentouru, skladba Všechno bude fajn. Janek Ledecký ze Gentouru slaví dnes 64. narozeniny. Já mu za rádio Český Impuls přeji vše nejlepší. A pak nás také nemine Petr Spálený, nahrávka Bylo fajn. Za minutu 8:45 přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: a net vrána.

0: Zdravím vás z našeho rádia, pomalu, ale jistě se blíží 9. hodina do pondělního dopoledne, za malou chvíli naše další hity 60. až 80. a také ranní téma. My jsme se dnes bavili o Vysočině, o tom kraji, jo. Jedná se o místo, kde je klid, krásná příroda, středověká města, skvělí lidi. No a my jsme se ptali, co se vám vybaví, když se řekne Vysočina, co tam podle vás nesmí nikdo vynechat. Musíme určitě zmínit Telč, Třebíč, Žďár nad Sázavou, památky UNESCO přímo uprostřed Česka. Byli jste tam nebo to teprve plánujete? Byli jste někdy na Vysočině, co se vám tam nejvíc líbilo? V dobrém slova smyslu, jste z Vysočiny, co je na vašem kraji to úplně nejlepší? A máte na Vysočině své tajné místo, o kterém ví jen místní a nikde v průvodci ho nenajdeme?
1: Určitě Vysočina, Bystré u Poličky, tam bydlím a u nás se točili všichni dobří rodáci a samozřejmě krásný hrad Svojanov, vřele doporučuji, přijďte se podívat, ahoj!
0: A ti z vás, kteří rádi výletujete po České republice a máte v plánu navštívit Vysočinu, tak si myslím, že dneska jste museli být extrémně potěšeni. Dostali jsme skvělá místa na výlety. Děkujeme za ně. A teď do zpráv s kolegyní Martinou Kroa ještě nějaká ta muzika let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
4: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou super cenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
3: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Chtěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Pěkné ráno. Výměnu peněz si můžeme rozmyslet. Například eura nebo dolary za špatný kurz lze do 3 hodin ve směnárně vrátit. Upozorňuje na to spotřebitelská organizace D-Test. Takže třeba když přijdeme do směnárny, vyměníme peníze a o pár kroků dál narazíme na výhodnější kurz, tak právě v ten moment je zákon na naší straně. Směnu totiž můžeme do 3 hodin bez udání důvodu vrátit. Směnárna musí vydat původní částku bez jakýchkoliv poplatků. Podmínkou je pouze doklad o směně, který provozovna po transakci tiskne. A ještě jedna důležitá zpráva. 3hodinová lhůta začíná běžet okamžikem uzavření obchodu. Počítá se ale jen provozní doba. Pokud směnárna mezi tím zavře, není nutné spěchat. Čeká nás velmi horký týden. Od zítřka přijdou do Česka tropy a můžeme naměřit až 40 stupňů. Teď to tak sice nevypadá, protože dnešek se bude držet do 25 stupňů a sem tam zaprší nebo zabouří, ale už večer bude srážek ubývat. Od zítřka se vyjasní, teploty se budou držet kolem 30 stupňů a déšť se objeví jen velmi výjimečně. Ve čtvrtek už se budou teploty blížit 40 stupňům Celsia. Nejtepleji pak má být v pátek a víkend se s největší pravděpodobností také ponese v horkém duchu. I noci budou velmi teplé, dusné a některé dokonce i tropické. Meteorologové upozorňují na to, že nás tento týden čeká extrémní zátěž teplem. Horké počasí s minimem deště také zvýší riziko šíření požárů. Dioptrie máme zjišťovat u optometristy, ne u očního lékaře. S tímhle varováním přicházejí odborníci. Lékař totiž řeší oči ze zdravotního hlediska, zatímco za brýlovou korekci je odpovědný optometrista. Na nepřehlednou

0: Situace upozorňuje Mladá fronta Dnes. Část očních lékařů už dioptrie vůbec neřeší. Když ale ano a účtují to pojišťovně, tak za výsledek ručí. Jinak se ale pacientovi může stát, že si nechá vyrobit brýle, přes které špatně vidí nebo ho bolí hlava a svět se s ním takzvaně houpe, jak popisuje jedna z pacientek. Brýle nebo kontaktní čočky nosí každý druhý Čech. Fotbalisté Hradce Králové ovládli východočeské derby. Votroci porazili v prvním kole první ligy Pardubice 2-1. Hradec Králové potvrdil, že se mu na domácím hřišti daří, protože v posledních 13 ligových duelech v Malšovické aréně prohrál pouze jednou. Trenér vítězů David Horejš byl s výkonem svého mužstva spokojený.
1: Bych klukům vytknul jednu věc, a to je ta inkasovaná branka. Jinak si myslím, že prostě ten druhý poločas byl z naší strany velice dobrý. Dali jsme tam na 2-0 po krásný standardce Franta Čech a ten zápas měli jednoznačně pod kontrolou. Bohužel prostě pak jsme dostali inkasovanou branku jako lacinou, kde prostě couváme až do vápna.
0: Vítězstvím nad východočeským rivalem se Hradec Králové naladil na čtvrteční domácí odvetu s norským Tromsø ve druhém předkole Evropské ligy. A dnešní obloha bude proměnlivě oblačná, sem tam se objeví déšť nebo přehánky na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů na jižní Moravě až 28. Od mikrofonu se loučí Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9. hodině. Adam Kořica přeje hezké a ničím nerušené pondělní dopoledne s datem 27. července. A teď už Pavel Vítek, písnička Mám rád vůni tvý kůže. Mám.

Ládí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně s

zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří.

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

dobře vím, že život nečekal, že dveře, které znáš, po létech starým klíčem jen těžko otvíráš, jen těžko otvíráš. Já žila hodně snů.

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Minuta po 9:15, tady je Český Impulse Radio pro radost ze života. Máme tady pondělí na Facebooku, tradičně zjišťujeme, jaký byl váš víkend, co jste dělali během soboty a neděle. Na našem Facebooku máme už nový příspěvek a pod ním v komentářích sbíráme vaše nejfotky z víkendu. Já už jsem to procházel během písničky Rána a Gold Mikovolka, která nám dohrála. Paní Jitka Vokounová nám vyfotila klackou u Mariánských Lázních. Děkujeme za povedenou fotku. Nádherná příroda, voda, les. Paní Dagmar Poliaková relaxovala nad Liptovskou Márou. Taky děkujeme za krásnou fotku. Tam vidět, že paní Dáša leží někde u stromu, nohy nahoru. Jo, krásný pohled do krajiny. Tak tady se víkendu odpočívalo. Pan Tomáš Statník píše krásný výlet na Myslivnu v Novohradských horách. Také děkujeme za pěknou fotografii. Tak vypadá to tak, že jste využili příjemné letní počasí a vyrazili jste někam na výlet do přírody. Tak jaký byl váš víkend? Ještě nám stále můžete nahrát fotku právě z volných dnů, pokud jste je volné měli. www.facebook.com/český impuls. A ti z vás, co třeba byli v práci, tak se také klidně můžou pochlubit fotkou z práce. Ostatně to je nic proti ničemu. Máme 2 minuty po 9:45, za malou chvíli letní kino. Helena Vondráčková, píseň Vzhůru k výškám.
1: Hudební kalendář Českého Impulsu.
2: V Orwellovském roce naspíval Pavel Bobek převzatou písničku, kterou známe jako Stárnoucí mladík.
3: Že je to stárnoucí mladík, co chtěl by zas žít, jak žil dřív.
2: Tuhle písničku tehdy opatřil českým textem Michal Žantovský. A právě od něj se ve středu v hudebním kalendáři dozvíte, co neměl Pavel Bobek rád, ale díky tomuto textu tak trochu vzal na milost. Startujeme o 11:30.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života. Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Minuta po půl desáté, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 27. červenec, hezké ráno, hezké dopoledne nám přeje z Českého Těšína paní Ivanka a pan Jindřich, kteří hlásí 22 stupňů a zataženo. Tak my zdravíme i do Českého Těšína, moc děkuju za spolupráci a i tam posílám tež teď Arnošta Pátka a písničku Boxer, minuta po půl desáté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké pondělní dopoledne, 27. červenec, blíží se 10. hodina. Za malou chvíli 2 roky prázdnin, Iveta Bartošová, písnička ze seriálu Chlapci a chlapy. A to mi tak trochu nahrává, protože české prázdniny s rádiem Český Impuls ten týden míří na Vysočinu, do kraje, kde je klid, krásná příroda, středověká města a hlavně skvělí lidé. My jsme se v ranním tématu ptali, co se vám vybaví, když se řekne Vysočina a co tam podle vás nesmí nikdo vynechat. Byli jste někdy na Vysočině, co vás tam nejvíc překvapilo v dobrém slova smyslu? Telč, Třebíč, Žďár nad Sázavou, památky UNESCO přímo uprostřed Česka. Byli jste tam nebo to teprve plánujete? Máte na Vysočině své tajné místo, o kterém ví jen místní, a jste z Vysočiny, co je na vašem kraji to úplně nejlepší?
1: Když se řekne Vysočina, vybaví se mě okamžitě westernové městečko Šiklův mlýn, největší areál westernového stylu. Rád tam jezdím, chvíli jsem tam dokonce i pracoval a vozím tam jako každoročně i letos za týden dceru na herecký tábor, kde se jí moc líbí. Takže doporučuji westernové městečko Šiklův mlýn.
2: Vysočina, to je nádherný kus země. Prodala se mi tam dcera v Bystřice nad Perštejnem. Mají tam park miniatur, pohádkou alej, vysokou sochu Zubra, rybník Domanín, rozhlednu Karasín. V loni jsme byli ve Žďárských vrchách, Milovi, rybník a kolem skalnaté vrchy a krásná zóvy hlavě.
3: Já už asi 35 let jezdím do malebné, ale opravdu malebné vesničky, která se jmenuje Lhotka. Je kousek od Humpolce pod obcí Jiřice. To vyjíždíte z lesa, sjíždíte z kopce a před vámi malebný údolíčko. Náves, tam nádherný rybník pokrytej, opravdu pokrytej lekninama. Uprostřed je vyřezávaný nádherný vodník, který drží udičku a chytá ryby.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Hezké dopoledne. Po průšvihu přichází kontrola. Právě dneska totiž zasedá na pražském magistrátu kontrolní výbor. Děje se tak po policejním zásahu ve Škodově paláci, kdy kriminalisté obvinili 6 lidí a 2 právnické osoby. Mimořádné jednání svolává nově zvolený předseda kontrolního výboru pražského zastupitelstva Jan Hušbauer. Policisté dávají obviněným za vinu štos extrémně vážných trestných činů, mezi kterými vévodí například zneužití pravomoci úřední osoby, přijímání úplatků nebo praní špinavých peněz. Smrtelná dopravní nehoda se ráno odehrála u Litomyšle na Svitavsku. Osobní auto se tu srazilo s nákladním, další 2 lidé se zranili. K nehodě došlo kolem 4:30 ráno u Nedošína nedaleko odbočky na sedliště, a to ve směru od Vysokého Mýta. České dráhy plánují letos investovat do vlaků až 20 miliard. Rozsah modernizace v příštích letech bude záviset především na požadavcích objednatelů dopravy, tedy krajů a státu. Letos do konce prázdnin dostanou České dráhy podle jejich mluvčího Petra Šťáhlavského 94 různých vozidel.
2: Obnova vozidel ale nekončí. Probíhá výroba a schvalování elektrobateriových vlaků pro Moravskoslezský kraj. Těch je 15. Zároveň s dodávkami nových vozidel rušíme starší lokomotivy a vagony.
1: České dráhy v posledních 4 letech investovali do obnovy a modernizace vozového parku celkem zhruba 40 miliard korun. Za tu dobu dopravce pořídil přibližně 700 nových vozů. A Pogačar je po 5. králem Tour de France. Slovinský cyklista tak potvrdil obrovskou dominanci. Včerejší závěrečnou etapu Tour v Paříži sice vyhrál po dramatickém finiši nizozemský jezdec Van der Poel. Celou Tour de France, to je 21 etapa přes 3000 kilometrů, ale opět opanoval 27-letý Slovinec Tadej Pogačar. A to už po 5. Talent století, jak je přezdívaný, tak vyrovnal rekord dalších 4 vítězů slavného závodu. Slovinský jezdec ovládl celkovou klasifikaci o 6 minut a 26 sekund před druhým Belgičanem Evenpoolem. Nejlepší z Čechů byl Matias Vacek na 49. příčce. Pogačar po závodě novinářům řekl, že nejdůležitější je, aby vás zbavilo, co děláte, a svůj nový cíl bude řešit až po oslavách. A počasí dnes bude oblačné, občas zaprší nebo zabouří. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách kolem 16. Se zprávami se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krátce po 10. hodině vás opět zdraví Adam Kořica. Přeji hezké a ničím nerušené pondělní dopoledne s datem 27. července. A teď už Lucka Bílá, písnička Neposlušné tenisky.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké a ničím nerušené pondělní dopoledne. Za malou chvíli Karel Gott v letním kině, písnička Domů k nám z filmu Padá hvězda vzhůru. I když Česká republika nemá moře, představte si to, že u nás najdeme maják. Kde ho hledat a k čemu slouží, prozradíme v pořadu Máme Česko rádi o 10:30.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

tak má srdce nepokojný, neb má doma holku nebo mámu. Ať se vrací hejna ptačí z teplých krajin do svých korun stromů. Ať se vrací dítě plačíc, je to vždycky prýma návrat,

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. V naší pondělní dopolední hudební dvojici se dozvíme, jací jsme a nejsme, a to po půl jedenácté. Teď už nám Hana Kracíková v pořadu Máme Česko rádi představí rozhlednu, kterou by neznalý hledal někde u moře. Chyba lávky stojí na jižní Moravě.
1: Máme Česko rádi.
2: Když mě dnes můj kolega Mirek Tausik z klubu českých turistů Praha zval na maják, domnívala jsem se, že mu lidově řečeno šplouchá na maják, ale mýlila jsem se. Mirku, halo, tak co tam máte?
3: Dobrý den, Hanko. Nová dominanta Starého Města se nachází v areálu bývalého cukrovaru na okraji města v průmyslové zóně kousek od Uherského Hradiště. A tou dominantou je skutečně maják.
2: Nemáme moře, to je opravdový maják.
3: Opravdový. Je postaven v nadmořské výšce 176 metrů, skládá se ze 7 dílů, každý o výšce 3 metry a dohromady měří 27 metrů.
2: No tak to tady zírám. A neříkejte mi, že také maják svítí do tmy a lodě se podle ní řídí.
3: No vidíte, a světlo má. Jako každý opravdový maják, i tento má svoje světlo, které ve tmě krouží po okolí. Vidět ho můžete i ze vzdálenosti 15 kilometrů od rozhledny. Ale lodě se tedy logicky podle ní neřídí.
2: Kdybychom chtěli na maják nahoru, je to možné?
3: Je to možné.
2: A kolik má schodů?
3: Na vyhlídku musíte vystoupat celkem 96 schodů. Když tak učiníte, rozprostře se před vámi malebná krajina, lemovaná vrcholky chřibů, se starobylým hradem Buchlovem a pohořím Bílých Karpat. No a před sebou budete mít jako na dlani Staré Město, Královské Město, Uherské Hradiště v pozadí s rozhlednou rovina. V přízemí se nachází prodej vstupenek a informační centrum.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český Empolos Rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží 11. hodina. My si do zpráv celou do vysílání kolegy Honzy Benešovského poslechneme naši pondělní dopolední hudební dvojici. A v rámci ní se dozvíme, jací jsme a nejsme. Hned vysvětlím, čeká nás Zora Kolínská, píseň Taká, taká som. Paní Kolínská by dnes oslavila 84. narozeniny. My na ní společně zaspomínáme. A pak nás také nemine Jitka Zelenková a Karel Zich, duet Takový nejsi. Z mojí strany je to vše, jsem Adam Kuřica, loučím se s vámi, opět jsem si to užil, máme za sebou start do nového týdne, přeji vám, ať je tento týden pro vás co nejúspěšnější. Já se na vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní a vy si užijte dnešní pondělí s Rádiem Český Impuls. Mějte se krásně a opatrujte se. Naslyšenou.
1: To je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Hudební dvojice
9: Anet, co mají písničky společného?

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Pěkné dopoledne. Policisté prověřují hromadnou výhrušku o nastražení bomby, a to ve zhruba 400 úřadů, obchodních center a dalších budovách po celé zemi. Policie oznámení o údajné bombě přijala dnes ráno. Postupně kontaktuje provozovatele a objekty napříč republikou kontroluje za běžného provozu. Uvedla to na síti X. Podle dosavadních informací policisté hodnotí závažnost výhrušky jako nízkou. Zároveň policisté vyzvali ty, kteří výhrušku také obdrželi a zatím se neozvali, aby tak učinili. Dorazí 40, to je ta hlavní zpráva nadcházející vlny veder. Zatímco teď v úvodu týdne bude ještě pod mrakem a místy zaprší a zabouří, od zítřka se vyjasní a teploty začnou stoupat k tropické 30. Horko vyvrcholí pravděpodobně před víkendem, kdy naměříme téměř 40 stupňů Celsia. Čekají nás také velmi teplé a dusné noci, kdy se teplota udrží nad 20. 40 stupňů naměříme od pátku, to bude slunečný a extrémně horký den. Nejtepleji by mělo být v Nížinách, víc než 35 budou i o víkendu. V kempu Buňkov v obci Břehy na Pardubicku ráno hořelo. Oheň zasáhl dva karavany, jednu obytnou budovu a zeleň v okolí. Jeden člověk si poranil ruku. Francouzské Bordeaux uvažuje o evakuaci. Šesté největší město v zemi by tak reagovalo na rychle se šířící požáry. Zatím byly uzavřeny hotely v bezprostřední blízkosti letiště, které dosud zůstává v provozu. Úřady jsou ale připraveny i na možnost, že bude nutné evakuovat celé město, které má 1 200 000 obyvatel. České ministerstvo zahraničí varuje před cestami do požáry zasaženého departementu Gironde ve Francii. Čechy, kteří se tam nacházejí, vyzývá k odjezdu. Na 3 roste počet obětí postřelby v americkém Seattlu. Další 4 lidé, včetně 2letého dítěte, utrpěli zranění. Policie zadržela možného střelce a pátrá po dalším, ale motiv zatím nezná. Informují o tom americká média. A tenistka Barbora Krejčíková poskočila v žebříčku o jedno místo na 25. pozici. Daří se jí to díky semifinálové účasti na turnaji v Praze. Tereza Valentová, která na Štvanici v sobotu také marně bojovala o postup do finále, zůstala na 64. příčce. A dnes bude oblačno, sem tam zaprší nebo zabouří, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě 28, na horách kolem 16. S dnešními zprávami se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Krásné dopoledne po 11. hodině od mikrofonu Českého impulzu zdraví Honza Benešovský a pojďme hrát. První písnička v hodině jako za mladá kapela Olympic. Začínáme.

vánočního klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého impulzu. Zase už roztáčíme promítačku našeho letního kina. Připomeneme si slavný legendární seriál Sanitka písničkou Můj čas. Hana Zagorová, Petr Kotwald, Stanislav Ložek za malý okamžik v našem vysílání. Hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu jednoduše a v nejvyšší kvalitě. Do telefonu je potřeba si nejprve stáhnout žlutou rádiovou aplikaci a do televize nás dostanete ťuknutím na automatické ladění. Český impuls, rádio pro radost ze života.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, dopolední vysílání. V písničce Stárnoucí mladík Pavla Bobka se objevuje odkaz na Karlovy Vary. Textář, pozdější politik, taky Michal Žantovský se toho trošku bál. A proč? To si řekneme ve středu touto dobou v 11:30 v hudebním kalendáři. Těším se na to. Český impuls.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls. 1 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co kdo chcete, obchod kvete jen si na čtyři. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Českém impulzu Jana Kratochvílová jako dlouhá bílá žhnoucí kometa. Teď už otevíráme impulzovic krabičku naší hudební klanotnici. Zpívat nám budou Karel Černoch a Petr Dvorský, slavný hit Láska prý. A pár slov k němu řekne, co by komentátorka impulzovic krabičky Helena Vondráčková. Tak se na to zvědav, přejeme příjemný poslech, krásné dopoledne a na 12. hodinu už pro vás připravujeme nové zprávy.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
4: Láska prý je českou variantou písně Perhaps Love, kterou v originále zpíval písničkář John Denver a operní zpěvák Placido Domingo. U nás to byl Karel Černoch a Petr Dvorský. Dvorskému se v ní splnil jeho sen. Karel Černoch mi totiž vyprávěl, že si s ním Dvorský v dobách své největší slávy toužil zaspívat. I když to a tam padla na adresu téhle písně nějaká ironická poznámka a Karel se jim s gustem chechtával, nikdo nemůže popřít, že je to prostě nádherná melodie.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Vázaný v kůži, kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: sebevědomí.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
2: Hezký den. Česká diplomacie varuje před cestami do hořící Francie, konkrétně do požáry zasaženého departementu Gironde. Čechy, kteří v oblasti jsou, ministerstvo vyzvalo k odjezdu. Doporučuje také respektovat pokyny francouzských úřadů. Výzvu úřad Čechům zaslal prostřednictvím Drozdu. Do dobrovolného cestovatelského systému pro Francii je aktuálně registrovaných 317 Čechů. V případě nouze se Češi můžou obrátit i na české velvyslanectví ve Francii. Pražská policie už pročesává i budovu ministerstva životního prostředí. I to je součástí hromadné výhrůžky bombou. Zaměstnanci už ráno opustili budovu a pracují z domova. Dorazí 40. Dnes ještě bude pod mrakem, místy s deštěm a bouřkami. Od zítra se vyjasní a teploty začnou stoupat ke 30 stupňům. Horko vyvrcholí zřejmě před víkendem, kdy naměříme až 40 stupňů Celsia. Čekají nás i velmi teplé a dusné noci, kdy se teplota udrží nad 20. 40 stupňů přes den pak naměříme od pátku. Ten bude slunečný a extrémně horký. Nejtepleji by mělo být v Nížinách. Víc než 35 stupňů bude i o víkendu. Fotbalisté Hradce Králové ovládli východočeské derby. Votroci porazili v prvním kole první ligy východočeského rivala Pardubice 2-1. Hradec potvrdil, že se mu na domácím hřišti daří. V posledních 13 ligových duelech v Malšovecké aréně prohrál pouze jednou. Trenér vítězů David Horejš byl s výkonem mužstva spokojený.
3: My klukům vytknou jednu věc a to je ta inkasovaná branka, jinak si myslím, že prostě ten druhý poločas byl z naší strany velice dobrý. Dali jsme tam na 2-0 po krásný standardce Franta Čech a ten zápas měli jednoznačně pod kontrolou, bohužel prostě pak jsme dostali inkasovanou branku jakou lacinou, kde prostě couváme až do vápna.
2: Vítězstvím nad Pardubicemi se Hradec Králové naladil na čtvrteční domácí odvetu s norským Tromsø ve druhém předkole Evropské ligy. Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, k večeru se vyjasní a naměříme teploty mezi 21 až 30 stupni. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 12. hodině. Pojďme na Hajdianku. Sláva bláznivým nápadům, první písnička v hodině, hned potom Jiří Korn nebo Rangers. Honza Benešovský za mikrofonem. Hezké poledne.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Ano, miláčku, píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih na stydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky znáš.

0: Posloucháte Český impuls a teď vás znovu zveme do našeho letního kina. Připomeneme si film Trhák, písničkou Znám tu louku voňavou, Valdemar Matuška, Laďka Kozderková budou zpívat za okamžik. No a co budou večer dávat v televizi, když jsme tedy u filmové produkce, tak o tom bude mluvit Alexandr Hemala v televizní chvilce.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Orwellovském roce naspíval Pavel Bobek převzatou písničku, kterou známe jako Stárnoucí mladík.
3: Že je to stárnoucí mladík, co chtěl by zas žít, jak žil dřív.
2: Tuhle písničku tehdy opatřil českým textem Michal Žantovský a právě od něj se ve středu v hudebním kalendáři dozvíte, co neměl Pavel Bobek rád, ale díky tomuto textu tak trochu vzal na milost. Startujeme o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Léto na českém impulzu.
1: Místo očí mít pár knuflíků a černej nos. Sametovou srst a bíl.

0: Posloucháte Český impuls odpolední vysílání. S Vladimírem Menšíkem vyrazíme na pouť. Bude to odpoledne v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou ve 4:05 a říkám to proto, že Saša je tady i v tuto chvíli, aby nám předestřel nabídku jednotlivých televizních stanic.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Emma a její tým, kteří pracují v Ostravě a okolí, dnes míří za zločinem až do Tuniska. Tam totiž o život zřejmě otravou jídlem přišla česká turistka. Konzulátu se vyšetřování místních orgánů ale nezdá a tak povolají policisty ze severu Čech. Ti rozplétají složité a rozporuplné vztahy v životě oběti. Také se dnešní pokračování místa zločinu Ostrava jmenuje Smrt v Tunisu a začíná ve 20:10 na ČT1. Trvalá, tak zní název dnešní epizody Specialistů a má to své opodstatnění, neb se jedná o únos z luxusního kadeřnictví. Jak se ukáže, šlo o únos jedné z klientek, jejíž manžel je finanční makléř, ale jak vyšetřování postupuje kupředu, začíná být policistům jasné, že v tomto případě nejde pouze a jenom o peníze. Více ve 20:20 na Nově. Myslím, že pro tvůrce krimi seriálu je velmi důležité najít pro zločin to správné umístění. V dnešním Poldovi jim bude prostředí, kde by člověk spíše očekával klid a duševní vyrovnanost. K násilnému činu totiž dojde na kurzu jógy. Vše se začne vyšetřovat ve 20:15 na Primě. Přeji hezký pondělní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls? Tady je Český impuls, odpolední vysílání, pondělí 27. července. Před námi je další hudební dvojice, do které si dáme písničky z Koly. Ať už půjde o jednu nebo dvě stopy. Začne Věra Špinarová, Bílá java 250 a potom Hana Zagorová, Auťák na lásku. Mimochodem té první písničce motorkářské Bílé javě 250 je právě dnes 45 let. Takže půlku latiny hudební. Honza Benešovský zdraví od mikrofonu Českého impulzu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Hudební dvojice
6: a neb jako vejce vejci.

0: Puls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezký den. Nejdražší chybu v životě udělala královéhradecká úřednice pravděpodobně omylem. Zjistila to policie. Úřednice správy nemovitostí Hradce Králové nejspíš naletěla sofistikovanému podvodu, kdy ji volali podvodníci, kteří se vydávali za policii a Českou národní banku. Kyberšmejdům úřednice naposílala 640 milionů korun. Organizace sice používala systém na schvalování faktur, samotný bankovní pokyn ale zabezpečený nebyl. Radnice města zvažuje, že na zaměstnankyni podá trestní oznámení. Podle iDNESu k platbám neměla povolení, proto by mohlo jít o spronevěru. Vyšetřovatelé hledají příjemce peněz, tomu hrozí desetileté vězení. Na jihozápadě Rakouska zemřela mladá Češka. 32letá žena zahynula v sobotu při pokusu zdolat horu Vilčpice. Se ženou lezl 32letý Čech, který utrpěl těžká zranění. Dnes to uvedla rakouská média. Neštěstí se stalo v sobotu předpolednem. Dvojice navázaná na laně sestupovala ze severního vrcholu hory. V nadmořské výšce přes 3700 metrů se žena chtěla svléknout. Přitom na strmé stěně náhle uklouzla a strhla i svého spolulezce. Oba se zřítili do ledovcové trhliny zhruba 140 metrů. Těžce zraněnému muži se podařilo vlastními silami dostat nahoru a voláním na sebe upozornit další horolezce. Záchranářský vrtulník ho přepravil do nemocnice. Tělo ženy pak z trhliny vyzvedla horská služba. V Klatovech zmizí viadukt přezdívaný Gilotina. Byl rizikovým místem kvůli nízké výšce, v něm často uvízly kamiony.
2: Úzký a nízký viadukt, který už dříve Správa železnic rozšířila o půl metru, byl přes několik upozorňujících dopravních značek pastí. Předloni tam kamion usmrtil řidiče v osobním voze. Návěs, který uvízl, spadl na protijedoucí auto. Most se teď dočká zásadních úprav a bude bezpečnější. Místo se v době prací zavře pro dopravu i chodce. Šoféři mířící směrem na Šumavu a Německo mohou jet po chvatu Klatov. Hotovo má být na konci listopadu. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Klatovy.
1: Italské Benátky letos vybrali na vstupném miliony, v přepočtu 122 milionů korun. Oznámila to radnice ostrovní části města po tom, co včerejšek byl poslední letošní den, kdy se poplatek vybíral. Poplatek má regulovat jednodenní návštěvy do historického části Benátek ve dnech, kdy se čeká největší vytížení. Úterý bude slunečné s letními teplotami. Naměříme 25 až 30 stupňů, na severu bude kolem 23. K tomu nás čeká polojasno až jasno, přechodně oblačno, večer se ale většinou vyjasní. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Ano, posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, Honza Benešovský zdraví od mikrofonu a nastupuje Michal David se slavným hitem Kolu, pijeme kolu. Vy si dejte klidně něco ostřejšího, každému to jeho

0: Posloucháte Český impuls, byly s námi Kamélie. Pokud máte rádi filmové a seriálové písničky, pak je přesně pro vás naše rubrika Letní kino, ze které si za malý moment připomeneme film Páni kluci, slavnou písní Václava Neckáře Nestuj a pojď. Za čtvrt hodinky přibližně cestovatel Jirka Kolbaba. Jak by se měla pít pravá whisky? To bude téma. Zkušenosti Jirka sbíral přímo ve Skotsku, tak si ho poslechneme. Český impuls.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

Bez odechu bádí jak uragán, jako uragán. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí letí.

zvedá kdyby ze všech stran. Stovky kopytků s tou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek na rtech, písek obočí, omývá pod nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí letím,

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, za chvilku Jiří Helekal, vařili jsme kaši. No a my teď budeme trošku popíjet. Pokračujeme ve vyprávění o skotské whisky. Cestovatel Jirka Kolbaba navštívil hned několik palíren.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Musím říct, že ty palírny všechny vypadaly velice pěkně, protože byly takové historické, že to nebyly žádné až tak supermoderní provozy, že se tam pracovalo s materiály, které připomínaly dobu třeba 100 let, 200 let zpátky. V takových palírnách jsem já byl. Byl jsem v palírnách třeba firem Glenfiddich nebo Grant a bylo to něco úžasného. Tam mě vysvětlovali místní odborníci, jak taková whisky má vypadat a jak se má pít.
0: Tak to nás pouč, jak by se whisky měla správně pít?
2: Třeba takzvaná single malt, tak ta se pije čistá nebo s trochou vody, ale pozor, musí se používat pramenitá voda nebo balená, nikdy ne z kohoutku. Ne led, ne mixovat, to všechno radí odborníci. Whisky má být jantarové barvy, má být z ní cítit kouř z rašeliny, jod a třeba mořské řasy. V Británii a ve Skotsku se ale na whisky platí, představ si, 70% daň, takže chceme-li si pochutnat na skotské whisky, tak pak to máme učinit třeba ve Francii, tam je nejlevnější, nebo v jiných zemích, ale nejdražší ku podivu je nakonec ve Skotsku a na britských ostrovech.
0: Tak závěrem na zdraví. Ve Skotsku se budeme zdržovat ještě zítra. Krátce, Jirko, o čem budeme mluvit?
2: Povíme si něco o skotském fotbalu, ten si myslím, že je u nás velmi známý.
0: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Posloucháte Český impuls, teď nás čekají fajn písničky v hudební dvojici. Začne Žentour s slavným hitem Všechno bude fajn a potom Petr Spálený Bylo fajn. Mimochodem, Janek Ledecký ze Žentouru slaví právě dnes už neuvěřitelné 64. narozeniny. No ale málo kdo by tomu věřil. Tak ať se mu dál daří, přejeme hodně zdraví, hodně tvůrčí síly, no a chystáme zprávy, hlavní zpravodajskou relaci na 14. hodinu.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hudební dvojice a net. Dva jsou víc než

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezký den. Nejdražší chybu v životě udělala královéhradecká úřednice, pravděpodobně omylem. Zjistila to policie. Úřednice správy nemovitostí Hradce Králové nejspíš naletěla sofistikovanému podvodu, kdy ji volali podvodníci, kteří se vydávali za policii a Českou národní banku. Kyberšmejdům úřednice naposílala 640 milionů korun. Organizace sice používala systém na schvalování faktur, samotný bankovní pokyn ale zabezpečený nebyl. Radnice města zvažuje, že na zaměstnankyni podá trestní oznámení. Podle iDNESu k platbám neměla povolení, proto by mohlo jít o spronevěru. Vyšetřovatelé hledají příjemce peněz. Tomu hrozí desetileté vězení. Na jihozápadě Rakouska zemřela mladá Češka. 32letá žena zahynula v sobotu při pokusu zdolat horu Vilčpice. Se ženou lezl 32letý Čech, který utrpěl těžká zranění. Dnes to uvedla rakouská média. Neštěstí se stalo v sobotu předpolednem. Dvojice navázaná na laně sestupovala ze severního vrcholu hory. V nadmořské výšce přes 3700 metrů se žena chtěla svléknout. Přitom na strmé stěně náhle uklouzla a strhla i svého spolulezce. Oba se zřítili do ledovcové trhliny zhruba 140 metrů. Těžce zraněnému muži se podařilo vlastními silami dostat nahoru a voláním na sebe upozornit další horolezce. Záchranářský vrtulník ho přepravil do nemocnice. Tělo ženy pak z trhliny vyzvedla horská služba. V Klatovech zmizí viadukt přezdívaný Gilotina. Byl rizikovým místem kvůli nízké výšce, v něm často uvízly kamiony.
2: Úzký a nízký viadukt, který už dříve Správa železnic rozšířila o půl metru, byl přes několik upozorňujících dopravních značek pastí. Předloni tam kamion usmrtil řidiče v osobním voze. Návěs, který uvízl, spadl na protijedoucí auto. Most se teď dočká zásadních úprav a bude bezpečnější. Místo se v době prací zavře pro dopravu i chodce. Šoféři mířící směrem na Šumavu a Německo mohou jet po chvatu Klatov. Hotovo má být na konci listopadu. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Klatovy.
1: Italské Benátky letos vybrali na vstupném miliony, v přepočtu 122 milionů korun. Oznámila to radnice ostrovní části města po tom, co včerejšek byl poslední letošní den, kdy se poplatek vybíral. Poplatek má regulovat jednodenní návštěvy do historického části Benátek ve dnech, kdy se čeká největší vytížení. Úterý bude slunečné s letními teplotami. Naměříme 25 až 30 stupňů, na severu bude kolem 23. K tomu nás čeká polojasno až jasno, přechodně oblačno, večer se ale většinou vyjasní. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Po zprávách ve 2 hodiny přichází slavný hit Petra Nováka. Hvězdičko blízkavá. Honzo Benešovský za mikrofonem a ještě jednou krásné odpoledne.

0: Posloucháte Český impuls, zveme vás do našeho letního kina na další promítání, tentokrát muzikálu Starci na chmelu. Připomeneme si tohle dílo písničku
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
0: Česko rádi o majáku v Česku.

0: Posloucháte Český impuls, dobré odpoledne, máme pondělí 27. července, hrajeme české písničky 60. až 80. let. Pokračovat budou Zlata Adamovská, Karel Hála nebo Michal David. No ale teď nám Hanka Kracíková představí rozhlednu, kterou by neznalý hledal někde u moře. Chyba lávky stojí na Jižní Moravě.
1: Máme Česko rádi.
2: Když mě dnes můj kolega Mirek Tausik z klubu českých turistů Praha zval na maják, domnívala jsem se, že mu lidově řečeno šplouchá na maják, ale mýlila jsem se. Mirku, halo, tak co tam máte?
3: Dobrý den, Hanko. Nová dominanta Starého Města se nachází v areálu bývalého cukrovaru na okraji města v průmyslové zóně kousek od Uherského Hradiště. A tou dominantou je skutečně maják.
2: Nemáme moře, to je opravdový maják.
3: Opravdový. Je postaven v nadmořské výšce 176 metrů, skládá se ze 7 dílů, každý o výšce 3 metry a dohromady měří 27 metrů.
2: No tak to tady zírám. A neříkejte mi, že také maják svítí do tmy a lodě se podle ní řídí.
3: No vidíte, a světlo má. Jako každý opravdový maják, i tento má svoje světlo, které ve tmě krouží po okolí. Vidět ho můžete i ze vzdálenosti 15 kilometrů od rozhledny. Ale lodě se tedy logicky podle ní neřídí.
2: Kdybychom chtěli na maják nahoru, je to možné?
3: Je to možné.
2: A kolik má schodů?
3: Na vyhlídku musíte vystoupat celkem 96 schodů. Když tak učiníte, rozprostře se před vámi malebná krajina lemovaná vrcholky chřibů se starobylým hradem Buchlovem a pohořím Bílých Karpat. No a před sebou budete mít jako na dlani Staré Město, Královské Město, Uherské Hradiště v pozadí s rozhlednou rovina. V přízemí se nachází prodej vstupenek a informační centrum.
2: Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, zpíval Viktor Sodoma Tigra z Indie. Teď už pojďme do krabičky, do naší hudební klenotnice, čeká nás projektil Zahrada tichá, komentovat bude Petra Janů. No a tak, jak bývá zvykem na celou hodinu, tedy v tomto případě na třetí odpolední, připravujeme hlavní zpravodajskou relaci.
1: To je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Chtěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
8: Možná se to stává i vám, znáte nějakou písničku, moc se vám líbí, dokonce znáte i celý její text, ale ne a ne přijít na to, kdo ji zpívá. Mně se to stalo s písní Zahrada ticha, vždycky jsem ji zpívala spolu s rádiem a pak marně přemýšlela, kdože to zpívá. Dneska už vím, že to byla skupina Projekty. V 80. letech existovala spousta podobných kapel, které hrály po českém venkově, po zábavách a tancovačkách. Řada z nich měla jednu nebo dvě skladby, které přerostly hranice regionu a zlidověly. Vzpomínám si na Mátkou, na Kex, Premiér, Karamel, Argema, Rotor, Brutus, no, bylo jich hodně. Chtěla bych písničku Zahrada ticha věnovat všem muzikantům jako poctu a poděkovat za tu spoustu krásných večerů, které lidem připravili.
9: Je

Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. V týdnu přijdou čtyřicítky. Dnes se to nezdá, ale

0: V nemocnici nebyla to jediná nehoda týkající se českých turistů v Rakousku o uplynulém víkendu. U hornorakouského Hinterstoderu včera zemřela 47letá Češka. Záchranáři její tělo našli ve skalní strži pod stezkou. Další tragédie se odehrála v sobotu. 50letý Čech s rodinou havaroval na dálnici A9. Muž podlehl zraněním v nemocnici. Tam zůstávají i jeho o 3 roky mladší manželka a 18letá dcera. České dráhy plánují letos investovat do vlaků až 20 miliard. Letos do konce prázdnin dostanou podle mluvčího Petra Šťáhlavského 94 různých vozidel.
1: Obnova vozidel ale nekončí. Probíhá výroba a schvalování elektrobateriových vlaků pro Moravskoslezský kraj. Těch je 15. Zároveň s dodávkami nových vozidel rušíme starší lokomotivy a vagóny.
0: České dráhy v posledních 4 letech investovaly do obnovy vozového parku celkem 60 miliard korun. Chovatelům v brněnské zoo se podařil husarský kousek. Odchovali užovku sanmartinskou. 9 mláďat už vyrůstá v teráriích. Až zesílí, zoo je nabídne dalším zahradám. Jde o vůbec první úspěšný odchov tohoto druhu u nás. Navzdory názvu je užovka sanmartinská mohutný, atraktivně zbarvený had, který připomíná chřestýše. V případě ohrožení se esovitě stáčí, zvedá přední část těla a výrazně se splošťuje a chrastí koncem ocasu. Na rozdíl od chřestíše ale není jedovatá. Kromě klasického hadího syčení dokáže užovka sanmartinská vydávat i mnohem hlasitější zvuky, připomínající vrčení nebo dokonce výkřik. Zítra už bude převážně slunečno s teplotami do 30 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásné dobré odpoledne po 15. hodině, hned po zprávách přichází zpívat Karel Sicha s vámi Honza Benešovský.

0: posloucháte Český impuls, slyšíte to cvakání? To zní promítačka našeho letního kina. Za chvilku si připomeneme pohádku Co takhle svatba princi. Písničkou máme tu Další dobrý den od Ivety Bartošové a Karla Černocha. Mrkněte občas k nám na Facebook, dáváme tam novinky z rády a bývají to občas soutěže nebo témata různá. Můžete komentovat, lajkovat, glosovat a taky si nabrat nové kamarády. www.facebook.com/Český impuls.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Jestli máte rádi country písničky, tak bych vás rád přilákal k našemu večernímu programu mezi 19. a 20. hodinou. Zase zasedneme kolem našeho pomyslného rádiového ohně a budeme hrát to nejlepší z české countryové, folkové a trampské scény. Tak nezapomeňte Český impuls 19.00.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Posloucháte Český impuls s Vladimírem Menšíkem, vyrazíme na pouť, bude to za chvilku ve 4:15, v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Honza Benešovský se pomalu loučí od mikrofonu a ještě vám posílám hudební dvojici s titulkem Jací jsme a nejsme. Nejprve Zora Kolínská, taká taká som, a potom Jitka Zelenková s Karlem Zichem, takový nejsi. Mimochodem, Zora Kolínská by právě dnes oslavila 84. narozeniny, takže hudební vzpomínka. Mějte se moc krásně, zítra dopoledne po 11. naslyšenou.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Hudební dvojice
4: aneb 1+1.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužíš slyšet? Říkej mi na hlas i tiše. Říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
3: Hezký den. Na Táborsku se pohybuje černý panter. Velkou kočkovitou šelmu spatřila další svědkyně u obce Dlouhá Lhota. Povedlo se jí natočit i video. Snímek zveřejnila policie. Kočkovitou šelmu zahlédli i svědci u obce Roudná nebo Ševětín. Policisté žádají veřejnost při pohybu v přírodě o obezřetnost a v případě setkání se zvířetem se k šelmě nemají přibližovat. Mají se obrátit na linku 158. Je možné, že zvíře se v jihočeské přírodě pohybuje už delší dobu. Už v loni o panterovi Útý nad Vltavou informoval jeden z myslivců. Nafta za týden bez regulace zdražila o 3 koruny na průměrné

0: krajina stratila za 16 rokov desiatky miliárd korún, ktoré mohli smerovať do výstavby a opráv ciest. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, k večeru se vyjasní a naměříme teploty mezi 21 až 30 stupni. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
2: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Přeji hezké pondělní odpoledne, přátelé. Je to tak, přátelé, vstoupili jsme do posledního týdne prvního prázdninového měsíce. Utíká to velkým tempem, tak užívejte každého dne, kdy sluníčko svítí a zrovna neprší. A když prší, tak si myslím, že je krásné posedět u rozhlasového přijímače a naladit si Český impuls, konkrétně mezi 16. až 18. hodinou zábavný pořad Smějeme se. A když se nám podaří vás rozesmát, jako se o to pokusí za maličkou chvíli pan Vladimír Menšík, pak budeme jen a jen rádi. Ale teď pojďme žít jako kaskadér. Alespoň to je sen a touha Dalibora Jandy v úvodu našeho zábavného pořadu.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát, jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

0: Na Českém impulzu vám, přátelé, hrajeme i ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Pokud si dobře vzpomínám, tak pan Vladimír Menšík bydlel ve Veletržní ulici, měl také dost dětí a spolu s nimi, možná i s vnoučaty, chodil na nedaleké výstaviště, kde probíhala každoročně Matějská pouť. Ale jak se za maličkou chvíli přesvědčíte, nebyl zrovna pan Vladimír tím dokonalým dětským instruktorem.
1: Mě přijeli vnoučátka, protože já bydlím v té Veletržní ulici, tak já jsem je, tam je strašný frkér teď, než tam udělají nějaký předmosti, to tam pak bude ještě větší. Tak já ty děti vodím do Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, protože tam, i když není Matějská pouť, i když to není příliš počasí na procházení se, vždycky je tam nějaká zapomenutá bouda, ty děti prostě koukají, nějaká atrakce, koupí mi vatu nebo tohle. A tak jsme tam tak vešli a mě prvně, co padlo do oka, tam byla bouda, tam bylo napsáno turecký med. A protože samozřejmě nemůžu se rovnat tady tatínkovi Lipskýmu, ale už jsem taky dědeček, tak dědečkovi rádi kecají, tak já hned, podívejte se děti, turecký med povídám, že jo, a já když jsem byl malinký, tak to byl hlavní artikl, který já jsem vždycky na pouti si kupoval. My jsme penízku moc neměli, my vždycky za různý služby, když třeba přijeli letňáci, tak jsme tamhle se nosil kozí mlíko, až tam měli podvýživenou dcerušku, tenkrát se říkalo chudokrevnou, a tak nějaký ty penízky jsem vždycky dal takhle z těch darů dohromady, a když se mi to ještě nezdalo, tak jsem švihnul něco taky. A šel jsem na pouť a na pouti první, kdo mě padl do oka, vždycky tam stál, dneska se mu říká vančický celník nebo vančický Ruso, to byl malíř Svoboda. Dneska se jim říká naivisti, tenkrát říkali, že je blbec. Ten tam stál s těma obrázkama, nikdo si od něj nic nekoupil, dneska by to muze, aby to koupili, a vedle něj stál chlap, který byl přespolní a byl to prostě echt Turek. On byl od někud tamhle z Prštic, nebo já nevím odkud, ale měl takovýhle vousiska, měl fest ze Strakonic celý v bílým, před sebou měl takovou velikánskou hroudu tureckýho medu. To jsem říkal dětem, když jsme šli tam k tomu tureckýho medu v Parku kultury a oddechu. Povídám, a měl tam dvě velikosti side papíru, protože prodával za 25 a za 50. A měl sekáček, a jak jste položili minci, věděl, kolik uhodilo, vzal buď většinou menší papír a sek na jedno seknutí, aniž se jedinkrát amputoval. To jsem si dával bakrát. Vždycky. No. A pak jsem šel, tam byly necky, a tam nějaký chlap, tenkrát, že o té elektřině jsme toho moc nevěděli, tam měl induktor patrně, tam bylo napsáno, za korunu vem si 5. Tak já jsem hned dal korunu, protože já jsem měl rychle, já myslel velice rychle na tyhle ty věci, jak zbohatnout. Furt jsem viděl toho Edisona, on přežárovku, já přes necky jsem si řekl zbohatnout. Položil jsem svoji poctivou korunu, strčil jsem ruku na tý vodě, už jsem měl strašnou klepotici, tu 5 korun nikdo nemohl vytáhnout. Ale co vám budu povídat, já byl blbý dítě, ale tam byli vzdělanci, kteří chtěli v té vodě prostě si pomoct k majetku. Řekl jsem si, už to nikdy neudělám, příští rok jsem si řekl, co když tentokrát se mi to povede, korunu, a zase jsem přišel o korunu. No a pak už jsem to moc neměl, tam byla nějaká bouda, tam bylo napsáno, takhle jste se ještě nezasmáli, tam jsem přišel, tam ani se nesnažili, ukradli mě zbytek peněz a vyhodili mě. Rok co rok jsem si říkal, nebudu, prohlídnu si nejdřív pout, pak se rozhodnu, co komu koupím, jenomže my s Kostelkou máme takový povahy, že my když máme v kapsi 5 korun, chováme se na 50 okamžitě. Byl jsem bez peněz a jediný štěstí bylo, že tam z naší ulice paní Prudíková prodávala kvašný okurky. Dědek to už vždycky ráno, studený ze síně, v takovým tom, v tykádi přivez na trakaři, a ona vždycky tam stála takhle, že jo, a my už neměli penízky, tak tam těch zájemců byla spousta, paní Prudíková, dala byste nám trošku láku z okurku. My už nemáme peníze po tom tureckým medu, že jo, nám to bylo... Že... A ona vždycky, počkejte, jak obsloužím, a dělala velice hbitě takovou tu, ten kornout, že jo, a dala do toho lák, tam byl koprce, jídno, všecko možné. Takže jsme měli vystaráno, vždycky jsme tu pouť končili zdarma u toho, jenže oni měli nějak na starý kolena dítě, což v obyčejně, když mají starý rodiče dítě, to nějaký genius, tohle byl blbec. Ještě nepřející. On neměl pořád ještě mluvit a už nám tuhle tu radost vzal z toho lát, protože jednou jsme nám přišli a já pan paní Brudíková, ona říká, jo, počkej, nalídá nám, a ten kluk počká, až se napijem, povídá, se vám divím, že to pijete, dědě do toho chodí chcát. To bylo hrozný. Všimněte si, že to bylo batole, že neuměl říct ani dědek, řekl dedek. Ale tamto druhý, aby jsme to jo nepřeslechli. Já to okamžitě odložil, ale víte, že už tam mezi náma se našli hamouni, který taky se zarazili, ale pak chrastali dál, protože já v tom toho dětka necítím. No a teď ale tohle jsem už nevyprávěl těm svým vnoučkům, to už říkám jenom vám tady, pač vím, že se to neroznese o tu. Došli jsme k tomu stánku, kde byl prostě ten normální zaměstnanec parku kultury nebo nějakého drobného zboží. Já pám, děti máme smůlu, turecké měli vyprodaný, on povídá, to byste tomu dal, co je tohleto? A pám, to je nějaký holicí mídlo. To je jako z Albánie holicí mídlo, že ještě přejou těm zabalený, on pár děti tam napsáno turecké mídlo. Já pám, jo pane, to já už jsem si koupil teď v poslední době takové věci, že tam bylo napsáno něco jiného, než co jsem tam dal. A on povídá, no nemůžu si pomoct, já to jen prodávám. Já, pan, tohle vám děti nekoupil. Oni, a dědinku, kup nám to a tohle teď podám, tak já si řekl. Tak dobře, ovšem, dovolte takový malý ponaučení, povídám. Tady u Martinka je to úplně lhostejný, ten s tím může dělat, co chce, až má ještě mléční zoubky, tomu narostou nový. Ale Zdeničko, ty už máš stálý zoubky, musíš si dát pozor, když ti ulomí se nebo vypadne zoubek, už ti nenaroste. A teď jako správný dědek instruktor. Povídám, podívej se, žádný nějaký tahání, hryzání, rozbalil jsem, to vypadalo skočně jak mejdlo. Olíci, jako jak byly ty špalky, jo. Pán, takhle to uchop, kousni a pa, až pičák je vajzlu.
2: Hudební kalendář Českého impulzu.
3: V Orwellovském roce naspíval Pavel Bobek převzatou písničku, kterou známe jako Stárnoucí mladík.
4: Že je to stárnoucí mladík, co chtěl by zas žít, jak žil dřív.
3: Tuhle písničku tehdy opatřil českým textem Michal Žantovský. A právě od něj se ve středu v hudebním kalendáři dozvíte, co neměl Pavel Bobek rád, ale díky tomuto textu tak trochu vzal na milost. Startujeme o 11:30.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Jarním loukám, ale samozřejmě i vám, našim posluchačům, bude za maličkou chvíli zpívat Helena Vondráčková. A poté to bude Marta Kubišová s písní Nepiš dál. To na Českém impulzu, kde se rádi vracíme k těm nejznámějším písničkám 60. až 80. let.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Pokud vím, tak Pavel Landovský dlouhá léta strávil u našich jižních sousedů v Rakousku. A my se ho zeptáme, jaký je rozdíl mezi českou a rakouskou povahou. Totiž dlouhá léta jsme vlastně byli pod jednou, dá se říci, pod jednou střechou, a sice součást habsburské monarchie. Tak pane Landovský, je tam nějaký rozdíl?
1: No tak, v podstatě to jsou taky Češi. To jsou taky Češi. Jenom trošičku jako nejsou tak oprsklí, protože už vědějí, co to obnáší. Protože se musel stát, tam nebyl ten předěl toho socialismu, toho náběhu na komunismu. Čili oni jim tam prostě chybí akorát těch sedm let, oni byli v 38. Anschluss, že jo? A tím tam chybí. A potom už hned navázali zase na tu první republiku rakouskou, no první dvě republiky rakouský. Ale já řeknu radši příběh, jo? Tam je jeden můj kolega v divadle, mám ho moc rád, výborný, jmenuje se Rudy Melichar. Samozřejmě neumí česky, že jo? Protože je už z druhé, z třetí generace. Tak mě povídal mi takový rakouský příběh, který se skutečně stál, že přijde kluk domů a říká, hele tati člověče, ty jsi mi celý život říkal, že jsi byl antifačista, že jsi byl v odboji proti Hitlerovi a já se hraju ve fotkách na půdě a najednou vidím, jak na Heldenplatzu u toho pultíku stojí Hitler a ty stojíš od něj od tři lidi a takhle hajluje. Tak se na to podíval. Říkal, no jo, čoče. Ty vůbec nevíš, jak to bylo. To bylo takhle, tam stál ten Hitler, já byl takhle kousek pod něj. On říká, ein Volk, ein Führer, eine Sprache, ein Land. A já jsem říkal, no moment.

0: jste se dověděli, jak jsou si ty povahy příbuzní.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Volk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Česká diplomacie varuje před cestami do hořící Francie, konkrétně do požáry zasaženého departementu Gironde. Čechy, kteří v oblasti jsou, ministerstvo vyzvalo k odjezdu. Doporučuje také respektovat pokyny francouzských úřadů. Výzvu úřad Čechům zaslal prostřednictvím Drozdu. Do dobrovolného cestovatelského systému pro Francii je aktuálně registrovaných 317 Čechů. V případě nouze se Češi můžou obrátit i na české velvyslanectví ve Francii. Dorazí 40. Dnes ještě bude pod mrakem, místy s deštěm a bouřkami. Od zítra se vyjasní a teploty začnou stoupat ke 30 stupňům. Horko vyvrcholí zřejmě před víkendem, kdy naměříme až 40 stupňů Celsia. Čekají nás i velmi teplé a dusné noci, kdy se teplota udrží nad 20. 40 stupňů přes den pak naměříme od pátku. Ten bude slunečný a extrémně horký. Nejtepleji by mělo být v nížinách. Víc než 35 stupňů bude i o víkendu. V Klatovech zmizí viadukt přezdívaný Gilotina. Byl rizikovým místem kvůli nízké výšce, v něm často uvízly kamiony.
2: Úzký a nízký viadukt, který už dříve Správa železnic rozšířila o půl metru, byl přes několik upozorňujících dopravních značek pastí. Předloni tam kamion usmrtil řidiče v osobním voze. Návěs, který uvízl, spadl na protijedoucí auto. Most se teď dočká zásadních úprav a bude bezpečnější.

0: K tomu nás čeká polojasno až jasno, přechodně oblačno, večer se ale většinou vyjasní.
1: Tolik zprávy a Jiřina Součková.
2: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Děkuji, to tedy byla zpravodajská relace a po ní tu máme ještě necelou hodinku našeho zábavného pořadu Smějeme se. Těšit se můžete na jednu z legendárních povídek Šimka a Grossmana a nebo na vyprávění Jiřího Vimra a také na celou řadu písniček, které za ta léta od svého vzniku, protože se věnujeme především písničkám z let 60. až 80., tak říkajíc sezelenaly, staly se z nich evergreeny. Jednou z nich je i Lítáme v tom, kterou naspívala Petra Zámečníková a Jiří Strnad. A pak už to bude Přátelství a Petr Rezek na Českém impulzu Rádiu pro radost ze života.

jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho

0: Tady je Český impuls a ladit nás můžete i na svém internetu www.českyimpuls.cz. Slíbil jsem jednu z legendárních povídek Šimka a Grossmana, povídku, kterou zřejmě napsali v kavárně Slavia, protože tam tito dva pánové sedávali, zřejmě se nechali inspirovat pohledem na naší zlatou kapličku a nebo stále proudící Vltavu, a tak mimo jiné napsali i povídku, která se jmenuje Moje příhody z dětství. A je to vlastně taková pouť Miloslava Šimka dětstvím, kdy ten dotyčný má nějaké to kilo navíc.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejštíhlejším. Mé ploché nohy se těžko dali nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se vůbec nedalo mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na hubertus, a čapka svými rozměry připomínala kráter Etny. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si rádi se mnou hráli a častokrát jsem býval i hlavním hrdinou dětských her a radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se opakovala i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této kratochvíli půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mě krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rošlápl kladinu a vytrhl kruhy i s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje zavěsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicimbal hluboko do parku. Snažil jsem se však víc tělocvikářem v dobrém a dokázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen. Dokonce mi šeptal, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl. Číslo 64 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět pomohl strýc. Upravil mi dřeváky do řemení, takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kamže si mohu uložit dvoukolák s potravinou. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít slivovicí. Když mu došly peníze, plačky prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář volal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Na to mi přikázal, že se tedy musím starat sám o sebe a chodit nejméně 30 metrů za výpravou. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu. Seděl jsem sám v přeplněném kupé. Lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, šeptal kdosi. Ba ne, to dělá ten tlusťoch. Mumlali jiní a ukazovali prstem na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní. Pospícháme. Ani jsem se nepohnul. Byl jsem na podobné urážky zvyklý. Jednou, když jsme jeli s rodiči na výlet parníkem a skončili jsme na dně u Palackého mostu, místo ve Štěchovicích, snažili se výletníci také svalit vinu na mne a spílali mi nejhoršími jmény. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Tam bylo krásně. Jenom mě překvapilo, že sníh podkluzoval. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel jeřáb, byl čas obědu. Ale přeci jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáků a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle uvolnila mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář. Tlusťoch utrhl lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči. Spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu. Vím, řekl jsem. A budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. Omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina konečně roztála. S omluvenkou od horské služby jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy. Když do místnosti vstoupil tělocvikář. Přikročil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: pojď si se mnou zacvičit, hubeňoure.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Jak se svým sokem vypořádal Karel Zich, to uslyšíte v písničce, která se právě jmenuje Můj sok. A Déšť je pláč, tak to už je Golden Kids, čili Neckář Vondráčková Kubišová na Českém impulzu, kde vám také v tuto chvíli nabízím několik televizních tipů na dnešní večer.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Emma a její tým, kteří pracují v Ostravě a okolí, dnes míří za zločinem až do Tuniska. Tam totiž o život zřejmě otravou jídlem přišla česká turistka. Konzulátu se vyšetřování místních orgánů ale nezdá, a tak povolají policisty ze severu Čech. Ti rozplétají složité a rozporuplné vztahy v životě oběti. Také se dnešní pokračování místa zločinu Ostrava jmenuje Smrt v Tunisu a začíná ve 20:10 na ČT1. Trvalá, tak zní název dnešní epizody Specialistů, a má to své opodstatnění, neb se jedná o únos z luxusního kadeřnictví. Jak se ukáže, šlo o únos jedné z klientek, jejíž manžel je finanční makléř, ale jak vyšetřování postupuje kupředu, začíná být policistům jasné, že v tomto případě nejde pouze a jenom o peníze. Více ve 20:20 na Nově. Myslím, že pro tvůrce krimi seriálu je velmi důležité najít pro zločin to správné umístění. V dnešním Poldovi jim bude prostředí, kde by člověk spíše očekával klid a duševní vyrovnanost. K násilnému činu totiž dojde na kurzu jógy. Vše se začne vyšetřovat ve 20:15 na Primě. Přeji hezký pondělní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Měl jsem tu čest, že jsem mnohokrát uváděl na pódiu Jiřího Vimra, který obvykle své vystoupení končíval básní, která jeho posluchače přenesla až do Ostravy. Obvykle jsem říkal, že báseň nám přednese herec, který kouří 100 cigaret denně.
1: Vážení televizní diváci, co nám připravili oba kanály? Po zprávách, které vyjdou v 19.30, si poslechněte verše jednoho z pilířů naší národní poezie Petra Bezruče. Recitovat bude Jiří Vimr, nositel vyznamenání za vynikající, ale opravdu vynikající práci. Přejeme příjemný poslech. Jenže přichází recitátor, který kouří 80 cigaret značky Klea denně. Petr Bezruč, Ostrava. Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem. Sto roků kopal jsem. Petr Bezruč, Ostrava. Petr Bezruč, Ostrava. Petr Bezruč, Otrava. Strava. Struku šatě vymlčel jsem. Struku kopal jsem. Stolet ramení. Zvali mi. Chléb s úlím, beru si do hře. Z roboty jdu na botu. Přijdu na jistrmý. Přijdu na jistrmý. Kurva, mě to dneska rozdrhalo.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové spre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Příjemný poslech. Vláda schválila digitalizaci dopravy, která od listopadu postupně umožní převody aut online i doručování malých techničáků do výdejních boxů. A zároveň zjednodušila byrokracii omezením nefinančních výkazů jen na stovku největších firem. Od srpna navíc ve veřejném sektoru umožnila působení tzv. Peer pracovníků pro pomáhající profese, což sklidilo kritiku odborů kvůli nejasným pravidlům. Kabinet naopak zamítl rozšíření zákazu prodeje o další svátky a ministr práce Aleš Juchelka pak potvrdil prověřování možné škody v dotační kauze své bývalé poradkyně. Kriminalisté z Vysočiny a Jihomoravského kraje dopadli trojici mladých mužů. Ti na dálničních odpočívkách D1 a D2 okrádali spící i důvěřivé řidiče. Pachatelé si přišli na téměř 100 000 korun. V jednom z případů dokonce předstírali, že jsou policisté, bušením a křikem přinutili posádku zaparkovaného auta otevřít a následně ji okradli. Jindy využili nepozornosti řidičů, poškozených zámků nebo předstírané poruchy auta. Dva muži čelí obvinění z loupeže a krádeží a skončili ve vazbě s hrozbou až 10letého vězení. Jeden mladík je stíhaný na svobodě. Všichni tři se ke svým činům doznali. Na Hádecké planince u Brna ochránci obnovují původní step, vrátí se tam i pastva. Cílem je zachránit mizející druhy rostlin a živočichů. Vilém Jurek z organizace Rezekvítek, která se o oblast stará, vyjmenovává ty nejvíce chráněné druhy.
2: Například orchidej vstavač osmahlý, nebo taky evropský významný druh hadinec nachový, ale jsou zde i chráněné druhy živočichů, jako je například jasón dymnívkový a nebo ještěrka zelená.
1: Národní přírodní rezervace Hádecká planinka je součástí chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Opatření reagují na to, že z české krajiny vlivem přirozeného zarůstání postupně mizí cenné stepní louky. Zásahy ochránců se dotknou zhruba 6 hektarů území. V Ivančicích na Brněnsku odpoledne hořela střecha dvorní přístavby bytového domu s pobočkou České pošty. Záchranáři ošetřili 19 lidí.

0: Léto na českém Impulzu.
1: Hej, kam jedete?
2: Brodu.
1: Vemte mě kousek sebou.
2: Tak si sedněte.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Startují zprávy, zdraví vás Honza Varga. Po dnešním dešti v Česku znovu odstartuje extrémní vlna veder. Ta má podle expertů trvat dokonce celé 4 týdny. Meteorologové varují před tropickými třicítkami od zítřka. Koncem týdne můžeme očekávat horký jihozápadní vzduch a teploty vylétnou k hranici 38 stupňů i výše. Čekají nás i tropické noci a srážky přijdou jen ojediněle v lokálních bouřkách, což výrazně zvýší riziko požárů. Meteorologové opět přicházejí s varováním. Pro lidský organismus to bude obrovská tepelná zátěž a doporučují raději omezit venkovní aktivity seniorům, ale i lidem se zdravotním omezením. Filip Turek obrátil. Nakonec nepodá žalobu na prezidenta Petra Pavla. Tu plánoval kvůli tomu, že Pavel v oficiálním dokumentu zpochybnil jeho vhodnost na post ministra a poukazoval na jeho nacistické výroky. Turek po půl roce oznámil, že na celou záležitost změnil z mnoha důvodů názor, ačkoliv se ho prezidentovo zdůvodnění původně hluboce dotklo. Tento spor odstartoval napětí mezi Hradem a vládou, které vyvrcholilo až kompetenční žalobou prezidenta k ústavnímu soudu kvůli delegaci na summit NATO. Turek se po neúspěšné nominaci na ministra stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku, funkci ale po nedávné dopravní nehodě do vyšetření policie pozastavil. Liberecká univerzita chce mít zdravotnické obory na jednom místě. Vysoká škola například nabízí bakalářské obory, zdravotnický záchranář a radiologický asistent. Nově chce také zařadit psychologii nebo dentální hygienu. Podle rektora Technické univerzity v Liberci Aleše Kocourka nedává smysl mít pracoviště fakulty zdravotnických studií roztříštěné ve více budovách. Nové studijní programy ale podle něho zvyšují prostorové nároky.
2: Z toho důvodu jsme přistoupili k řešení, které znamená, že dentální hygienu už teď začínáme pomalu budovat v druhém patře budovy H. Simulační centrum budeme pravděpodobně situovat do přízemních prostor a celou tu budovu postupně zrekonstruujeme.
1: V budově H v centru Liberce sídlí ekonomická fakulta a univerzitní knihovna. Po dokončení se ale přesunou do nové budovy E2. Pražské vedení reaguje na nedávnou policejní razii a obvinění 6 lidí z korupce na odboru dopravy. Zavádí proto přísná opatření. Magistrát požaduje po ministerstvu dopravy důkladnou kontrolu úřadu, protože prověrky za poslední roky označil za nedostatečné. Pro vyšší úředníky teď chystá povinný etický kodex, který je zaváže okamžitě hlásit jakýkoliv střet zájmů. Pod drobnohled techniků a kontrolorů navíc půjdou i všechny starší zakázky a rozhodnutí spojená s vyšetřovanou firmou Dopravní inženýring Praha. Policie totiž obviněné podezřívá zbraní úplatků i účasti v organizované skupině při schvalování dopravních projektů. Na Slovensku končí éra jednoho z nejdražších mýtných systémů v Evropě. Motoristé platili stovky milionů eur, které měly jít na výstavbu a údržbu dálnic. Velkou část ale spolkl samotný systém výběru mýta, který spravuje soukromá společnost.
3: Podíl, který platí stát soukromníkovi, je násobně vyšší než v sousedních krajinách. Po novom dálničiari odmítli prodloužit spolupráci s firmou SkyToll a tím se končí takmer 2 dekády trvající preplácání. Stát už nebude závislý od soukromného systému, prevezme ho do vlastních rúk a získa nad ním kontrolu. Zmena však prichádza neskoro. Krajina stratila za 16 rokov desiatky miliárd korún, ktoré mohli smerovať do výstavby a oprav ciest. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Čekáme zítra polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a večer se většinou vyjasní. Naměříme k tomu 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě jen kolem 23. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

ze sousedního bytu poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemá

a svoboda je čistej. Lepší na něj dávat pozor, kdo si má být jistý. Včera se stěhoval pryč od nás svoboda na nějakou samotu někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty, k bydlení nastálo nejen o soboty, kvůli pár Šulcovým, no a vím na puty, o to nestojím. Usnívavej svoboda, ty totiž hrozně chybí,

0: chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát a nebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří a už nehřeje.
1: Český impuls.
2: Štěstě neje to, co letí,

Kolem ho přikrej a buď na něj zlej. Kdo slovíčko dobrý o tom kraji cekne, je dočista blázen a ty se mu směj. Kdo Kanady prodřel v tom pohřebním koutě, kdo šedivý vlasy z tý hrůzy teď má, kdo viděl ty stíny, co do hrobu zvoutě, ten třeba

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: každý večer v rytmu country. Rádio Český impuls.
1: Když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pánicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil.

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Maria. A jen 7 mil mi zbývá, Maria. Kůň už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno sem. Tak se nocí probíjí, zvlášť

like to marry her. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

kóza, no to je paráda. Jsme slabí na těle, ale silní na duchu, žijem veselé.

jako kluci z Rsesí do hračkářství za korunu. Chodili jsme pro štěstí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Hasiči po 18 dnech ukončili zásah u rozsáhlého požáru budovy 34 ve zlínském areálu Svit. Vyhořelé torzo předali majiteli společnosti Cream Group. Vlastník teď musí nebezpečné části zbourat do 6 týdnů a celou budovu kompletně odstranit nejpozději do poloviny prosince. Požár, který vypukl 9. července nejspíš ve skladu obuvy, zničil polovinu objektu, ale naštěstí se obešel bez zranění. Policisté i nadále vyšetřují příčinu neštěstí pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a okolí budovy dál střeží kvůli hrozícímu zřízení. Letošní sucho v Evropě výrazně zesílilo kvůli klimatické změně, dokládá to nová analýza vědecké iniciativy World Weather Attribution, které se účastnila i Česká zemědělská univerzita. Vědci upozorňují, že ačkoliv srážek výrazněji neubývá, vyšší teploty zvyšují odpařování vody a urychlují vysychání půdy i řek. Například průtok Labe v Děčíně byl na jaře nejnižší od roku 1950. Podle hydrologa Oldřicha Rakovce je v Česku klíčové vedle přehrad obnovovat mokřady a zlepšovat vsakování vody. Východní Evropa čelí kvůli horku až 11x vyšší pravděpodobnosti zemědělského sucha než v předindustriální éře. Česko po vysokých červnových teplotách navíc čeká v těchto dnech další vlna tropických veder. Oprava mostu zavře hlavní tah z Liberce na Prahu. Práce na rušné silnici číslo 35 u Hodkovic nad Mohelkou začnou tento pátek. Do soboty 1. srpna tak bude v noci zavřený jízdní směr na Liberec. Doprava povede po objízdné trase přes Paceřice, Žďárek, Jílové a Hodkovice. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová říká, že po dobu uzavírky osadí 24 nosníků nového mostu,
2: které vytvoří nosnou konstrukci nového mostu. Jejich celková hmotnost přesahuje 470 tun. Pro jejich osazení bude využit mobilní jeřáb o nosnosti 200 tun. Zahájení osazování nosníků si vyžádá noční uzavírku silnice 1. třídy číslo 35 ve směru z Turnova na Liberec.
1: Práce na osazování nosníků jsou závislé na počasí. V případě nepříznivých podmínek by museli stavbaři hledat jiný termín. Francouzská policie v Paříži zadržela muže, který dvěma kuchyňskými noži pobodal tři ženy ve věku 19, 24 a 36 let. K útoku došlo u stanice Port de Clichy a dvě z obětí

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Máme v Česku novou senzaci. Archeologové na severozápadě Čech hlásí unikátní nález. Při vykopávkách v Biskupské zahradě v Litoměřicích odkryli přes 6000 let starý hrob 15-letého chlapce z období kultury s vypíchanou keramikou, který v sobě ukrýval broušenou sekeru a 12 výjimečně zachovalých nádob. Podle archeologa Milana Sýkory nemá takto bohatě vybavený neolitický hrob ve střední Evropě obdoby. Vědci na místě našli i vypálený dům z 13. století a bronzový snubní prstýnek ze století 12., které potvrzují význam zdejšího přemyslovského hradiště, založeného knížetem Boleslavem I. Nálezy teď prozkoumají laboratoře a následně zamíří do stálé expozice místního muzea. Vláda schválila vymezení akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie, a to v podstatně menším rozsahu, než chystal předchozí kabinet. Plocha určená pro zrychlené povolování větrníků a fotovoltaik se smrskla o 89% na pouhých 297 km čtverečních a z původních 110 lokalit zůstalo 61. Ministr průmyslu Karel Havlíček zdůraznil, že obce zůstávají účastníky řízení a stavět se bude jen tam, kde panuje místní shoda. Zachování alespoň minimálního rozsahu zón bylo nutné kvůli hrozbě miliardových sankcí od Evropské unie. Záměr schytal kritiku od ekologů z hnutí Duha za přílišná omezení. Naopak Svaz moderní energetiky úpravy přivítal, i když varuje před tím, aby se výstavba nezablokovala mimo tyto vybrané oblasti. Obyvatelé varské ubytovny Drahomíra musí pryč. Město chce budovu opravit a přestavět na nájemní byty. Ti, co jsou na ubytovně doma, ale netuší, kam půjdou.
2: Vary žádný oficiální plán stěhování nemají. Argumentují zkušeností ze začátku oprav ubytovny Uvalská, kde náhradní bydlení nebylo potřeba. A o ty, co neměli kam jít, se město nakonec postaralo. Podobný scénář připadá v úvahu i u Drahomíry. Nic ale není oficiální a to se ubytovaným, kteří většinou tvrdí, že nevědí, co bude dál, nelíbí. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Šupenič si užívá největší úspěch kariéry. Stal se prvním českým i československým mistrem světa v šermu. V sobotu v Hongkongu Alexander Šupenič ve finále porazil stříbrného olympijského medailistu z Paříže Itala Makiho. 32-letý šermíř zároveň vyhrál i světový pohár. Podle Alexandra Šupeniče zatím stojí 23 let dlouhé konzistentní práce.
3: Pokaždé, když se na to dívám, tak mě prostě vyhrknou slzy a prostě jsem emocionální, protože spousta lidí vidí jenom to finále, to, že jsem porazil někoho 15-2 nebo to, že jsem vyhrál mistrovství světa, ale opravdu je zatím obrovský množství práce ostatních lidí, nejenom mě, kterým chci za to samozřejmě poděkovat, a byl to můj sen pokusit se o to být nejlepším na světě. Teď můžu říct, že se mi to povedlo a jsem za to strašně rád.
1: Šupenič novinářům řekl, že vítězství oslaví sportem a zábavou na Jakubském náměstí v Brně. 7. srpna v 19 hodin tam proběhne exhibice. Fotbalisté Artisu Brno ve své prvoligové premiéře podlehli Mladé Boleslavi 2-4. O osudu zápasu rozhodly oboustranně děravé obrany i dvě trefy nigerijského útočníka Kwadriho Adedirana za domácí a Jiřího Klímy za hosty. Brno dokázalo dvakrát srovnat krok, ale středočeši si díky dalším trefám Langhamera a Kozla odvezli všechny tři body. Zmarnováčka soutěže v samém závěru podtrhl vyloučením obránce Dominik Preisler. Čekáme zítra polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, večer se většinou vyjasní, naměříme během dne 25 až 30 stupňů, v severní části země spíš kolem 23. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. To dnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Medunkou, rdesným, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Na Táborsku se pohybuje černý panter. Velkou kočkovitou šelmu spatřila další svědkyně, které se u obce Dlouhá Lhota povedlo i natočit video. Snímek zveřejnila policie, kočkovitou šelmu zahlédli i svědci od obce Roudná nebo Ševětín. Policisté žádají veřejnost při pohybu v přírodě o obezřetnost a v případě setkání se zvířetem se k šelmě nemají přibližovat. Mají se obrátit na linku 158. Je možné, že zvíře se v jihočeské přírodě pohybuje už delší dobu. Už vloni o panterovi u Týna nad Vltavou informoval jeden z myslivců. Liberecká univerzita chce mít zdravotnické obory na jednom místě. Vysoká škola například nabízí bakalářské obory zdravotnický záchranář a radiologický asistent. Nově chce také zařadit psychologii nebo dentální hygienu. Podle rektora Technické univerzity v Liberci Aleše Kocourka nedává smysl mít pracoviště fakulty zdravotnických studií roztříštěné ve více budovách. Nové studijní programy ale podle něho zvyšují prostorové nároky.
2: Z toho důvodu jsme přistoupili k řešení, které znamená, že dentální hygienu už teď začínáme pomalu budovat v druhém patře budovy H. Simulační centrum budeme pravděpodobně situovat do přízemních prostor a celou tu budovu postupně zrekonstruujeme.
1: V budově H v centru Liberce dnes sídlí ekonomická fakulta a univerzitní knihovna. Po dokončení se ale přesunou do nové budovy E2. Ve věku 94 let zemřela legendární baletka Vlasta Pavelcová, dlouholetá první solistka Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. Ostravskému jevišti zasvětila celá 3 desetiletí a během své kariéry stvárnila téměř 70 hlavních rolí, od Odety v Labutím jezeře přes Julii až po Viktorii nebo Sulamit v Legendě o Josefovi, za kterou získala ocenění na festivalu ve Vídni. Odborníci i divadlo ji oceňovali pro její mimořádnou technickou vyzrálost, jevištní eleganci i silný vnitřní náboj. Pavelcová v roce 2003 převzala prestižní cenu Thálie za celoživotní mistrovství a patří k nejvýznamnějším osobnostem české baletní scény. Francouzský prezident Emmanuel Macron při návštěvě krizového štábu prohlásil, že Francie v boji s ničivými lesními požáry v departmentu Gironde nepoleví, i když si to vyžádá týdny nebo měsíce úsilí. Největší požáry od konce druhé světové války tam už spálily přes 42 tisíc hektarů a vyhnali z domovů více než 200 tisíc lidí. Přestože se šíření ohně v noci na chvíli zastavilo, rostoucí teploty na severu poloostrova Cap Ferret způsobují nová ohniska, s jejichž hašením pomáhají i vrtulníky z Česka a ze Slovenska. Situace zůstává kritická také na jihu země v departmentu Var, kde plameny zničily desítky domů a oheň stále není pod kontrolou. Čekáme zítra polojasno až jasno, během dne ale bude přechodně i oblačno a večer se pak většinou vyjasní. Během dne naměříme teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě bude chladněji, naměříme tam jen kolem 23. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Člověk jde cestou, aby potkával lidi. A když je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí, neboť kdyby se zastavil, tak nemohl vidět. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída, ohlédneš se za štěstím a vidíš.

moje měla, dolík v bradě a řasy téměř v ofině. A měla ráda pecky v čokoládě.

nepozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko, rozbité vázy ze tvých

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Na začátku zpravodajského přehledu zdraví Honza Varga, hezký poslech. Ministerstvo práce si nechá zpracovat externí posudek, a to kvůli možnému střetu zájmů bývalé poradkyně Alexandry Semancové a ohroženým evropským dotacím. Ministr Aleš Juchelka sice sám střet zájmů nespochybňuje, odmítá ale, že by Semancová rozdělování peněz ovlivňovala a případnou škodu plánuje vymáhat až po skončení projektů. Kauza přitom vyvolala ostrou politickou dohru. Opoziční stan už ve věci podal trestní oznámení a případem se zabývá i nejvyšší kontrolní úřad, zatímco kabinety s premiérem Andrejem Babišem zprávy o ztrátě desítek milionů korun označují za účelovou kampaň. Na Hádecké planince u Brna ochránci obnovují původní step, vrátí se tam i pastva. Cílem je zachránit mizející druhy rostlin a živočichů. Vilém Jurek z organizace Rezek Vítek, která se o oblast stará, vyjmenovává ty nejvíce chráněné druhy.
2: Například orchidej vstavač osmahlý, nebo taky evropský významný druh hadinec nachový, ale jsou zde i chráněné druhy živočichů, jako je například jasoň dymnívkový a nebo ještěrka zelená.
1: Národní přírodní rezervace Hádecká planinka je součástí chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Opatření reagují na to, že z české krajiny vlivem přirozeného zarůstání postupně mizí cenné stepní louky. Zásahy ochránců se dotknou zhruba 6 hektarů území. Na Slovensku končí éra jednoho z nejdražších mýtných systémů v Evropě. Motoristé platili stovky milionů eur, které měly jít na výstavbu a údržbu dálnic. Velkou část ale spolkl samotný systém výběru mýta, který spravuje soukromá společnost.
3: Podíl, který platí štát soukromníkovi, je násobně vyšší než v susedných krajinách. Po novom dialničiari odmietli predlžiť spoluprácu s firmou Skytoll a tým sa končí takmer dve dekády trvajúce preplácanie. Štát už nebude závislý od súkromného systému, prevezme ho do vlastných rúk a získa nad ním kontrolu. Zmena však prichádza neskoro. Krajina stratila za 16 rokov desiatky miliárd korún, ktoré mohli smerovať do výstavby a oprav ciest. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Moskva hrozí Bukurešti odvetou za vyhoštění ruského diplomata. Rumunsko k rozhodnutí sáhlo poté, co jeho stíhačky F-16 víkendu sestřelili další ruské drony, narušující tamní vzdušný prostor při útocích na sousední oděskou oblast. Mluvčí ruské diplomacie Marie Zacharovová i velvyslanec Vladimír Lipájev obvinění odmítli jako nepodloženou protiruskou propagandu a západní inscenaci. Rumunsko, které na svém území od začátku války zaznamenalo už desítky dronových incidentů a 50 dopadů trosek, dalo vyhoštěnému diplomatovi 5 dní na opuštění země. Na gastronomickém festivalu Bite of Seattle v americkém Seattlu se střílelo. Na místě zůstali 3 mrtví a 4 zranění, včetně 2letého dítěte a těžce zraněné 56leté ženy. Policie zadržela 15letého mladíka a pátrá po druhém střelci. Podle vyšetřovatelů šlo o vzájemnou přestřelku 2 lidí, kteří zasáhli návštěvníky v davu nešťastnou náhodou. Tragédie v narvaném areálu u ikonické věže Space Needle vyvolala obrovskou paniku a došlo k pošlapání několika lidí. Starostka Katie Wilsonová čin ostrými slovy odsoudila a podle policie už veřejnosti další nebezpečí nehrozí. Čekáme zítra polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, večer se většinou vyjasní, na severovýchodě se teploty vyšplhají na 25 až 30 stupňů, na severu bude o něco chladněji, naměříme tam jen 23. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga, příjemný poslech. Po dešti v Česku znovu odstartuje extrémní vlna veder. Ta má podle expertů trvat dokonce celé 4 týdny. Meteorologové varují před tropickými třicítkami od dneška. Koncem týdne můžeme očekávat horký jihozápadní vzduch a teploty vylétnou k hranici 38 stupňů i výše. Čekají nás i tropické noci a srážky přijdou jen ojediněle v lokálních bouřkách, což výrazně zvýší riziko požárů. Meteorologové opět přicházejí s varováním. Lidský organismus bude toto teplé počasí obrovskou tepelnou zátěží a doporučují proto raději omezit venkovní aktivity seniorům, ale i lidem se zdravotním omezením. Letošní sucho v Evropě výrazně zesílilo kvůli klimatické změně, dokládá to nová analýza vědecké iniciativy World Weather Attribution, které se účastnila i Česká zemědělská univerzita. Vědci upozorňují, že ačkoliv srážek výrazněji neubývá, vyšší teploty zvyšují odpařování vody a urychlují vysychání půdy i řek. Například průtok Labe v Děčíně byl na jaře nejnižší od roku 1950. Podle hydrologa Oldřicha Rakovce je v Česku klíčové vedle přehrad obnovovat mokřady a zlepšovat vsakování vody. Východní Evropa čelí kvůli horku až 11x vyšší pravděpodobnosti zemědělského sucha než v předindustriální éře. Česko přitom po vysokých červnových teplotách čeká v těchto dnech, jak už jsme říkali, další vlna tropických veder. Oprava mostu zavře hlavní tah z Liberce na Prahu. Práce na rušné silnici číslo 35 u Hodkovic nad Mohelkou začnou tento pátek. Do soboty 1. srpna tak bude v noci zavřený jízdní směr na Liberec. Doprava povede po objízdné trase přes Pacerice, Žďárek, Jílové a Hodkovice. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová říká, že po dobu uzavírky osadí 24 nosníků nového mostu,
2: které vytvoří nosnou konstrukci nového mostu. Jejich celková hmotnost přesahuje 470 tun. Pro jejich osazení bude využit mobilní jeřáb o nosnosti 200 tun. Zahájení osazování nosníků si vyžádá noční uzavírku silnice 1. třídy číslo 35 ve směru z Turnova na Liberec.
1: Práce na osazování nosníků jsou závislé na počasí. V případě nepříznivých podmínek by museli stavbaři hledat jiný termín. Na jihu Čech se mějte na pozoru před klíšťaty. Počet případů lymské boreliozy tady překonává historická maxima. Hygienici letos evidují na 470 případů, což je od 140 víc než loni ve stejném období. Je velmi pravděpodobné, že za celý rok počet případů překoná hranici 1000. Důvodů, proč je letošní nárůst extrémní, vidí hygienici hned několik. Hlavní příčina spočívá pravděpodobně v tom, že od poloviny loňského roku je systém hlášení elektrizovaný a tím pádem přesnější. Zdá se také, že v minulých letech byla statistika podhodnocená. Dalším důvodem je patrně i to, že lymskou boreliózou je nakažených více hlodavců. Z nich pak klíšťata přenášejí nemoc na člověka. Borelióza může způsobit potíže s klouby nebo se srdcem. Léčí se antibiotiky. Proti lymské borelióze zatím ve středoevropských podmínkách neexistuje očkování. Vsetínský lékař Radek Laža hojí rány i mimo nemocnici. Vážně nemocné holčičce Berenice chce pomoci unikátním benefičním během. Ten potrvá celé 3 dny.
3: Mladý, odolný a nezdolný muž dobrého srdce, gynekolog Vsetínské nemocnice Radek Laža na benefiční ultraběh ve prospěch nemocné holčičky Bereniky se vydá předposlední červencový den z Bystřice pod Hostýnem v 6 ráno. Valašskou krajinou chce uběhnout za 3 dny 268 kilometrů a podpořit charitativní projekt VKV neboli Vrchařské koruny Valašska. Hodlá překonat a propojit 20 vrcholů a k podpoře na trase i mimo ní vyzývá kamarády dálkové běžce. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: Čekáme polojasno až jasno, a to hlavně ráno, během dne ale přechodně může být i oblačno a večer se pak ale většinou vyjasní. Naměříme k tomu 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě o něco méně, teploty se tam budou pohybovat kolem 23. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

karton na burek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

Chtěl bych poděkovat docentovi z Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil Brávkovi do očí, že mu dám kobzoli denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, to z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale do včelška mě z fazoli břucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzený telefonní kabel. Loni metrak žita a všecky fazole, kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba. Včera mi od něho přišla jasná zpráva, historický pohled pri krtkům zaručuje. Na mojich pozemkách dosavadní práva, pripuda patří tému, kdo na ní pracuje, karamba. Chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent z Fritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem, karamba.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

schovaných na sladké chvíle před spaním.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Příjemný poslech. Vláda schválila vymezení akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie, a to v podstatně menším rozsahu, než chystal předchozí kabinet. Plocha určená pro zrychlené povolování větrníků a fotovoltaik se smrskla o 89% na pouhých 297 km čtverečních a z původních 110 lokalit zůstalo 61. Ministr průmyslu Karel Havlíček zdůraznil, že obce zůstávají účastníky řízení a stavět se bude jen tam, kde panuje místní shoda. Zachování alespoň minimálního rozsahu zón bylo nutné kvůli hrozbě miliardových sankcí od Evropské unie. Záměr schytal kritiku od ekologů z hnutí Duha za přílišná omezení. Naopak Svaz moderní energetiky úpravy přivítal, i když varuje před tím, aby se výstavba nezablokovala mimo tyto vybrané oblasti. Filip Turek nakonec obrátil. Nepodá žalobu na prezidenta Petra Pavla. Tu plánoval kvůli tomu, že Pavel v oficiálním dokumentu zpochybnil jeho vhodnost na post ministra a poukazoval na jeho nacistické výroky. Turek po půl roce oznámil, že na celou záležitost změnil z mnoha důvodů názor, ačkoliv se ho prezidentovo zdůvodnění původně hluboce dotklo. Tento spor odstartoval napětí mezi hradem a vládou, které vyvrcholilo až kompetenční žalobou prezidenta k ústavnímu soudu, a to kvůli delegaci na summit NATO. Turek se po neúspěšné nominaci na ministra stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku, funkci ale po nedávné dopravní nehodě do vyšetření policie pozastavil. Kriminalisté z Vysočiny a Jihomoravského kraje dopadli trojici cizinců. Ti na dálničních odpočívkách D1 a D2 okrádali spící i důvěřivé řidiče. Pachatelé si přišli na téměř 100 000 korun. V jednom z případů dokonce předstírali, že jsou policisté. Bušením a křikem přinutili posádku zaparkovaného auta otevřít a následně ji okradli. Jindy využili nepozornosti řidičů, poškozených zámků nebo předstírané poruchy auta. Dva muži čelí obvinění z loupeže a krádeží a skončili ve vazbě s hrozbou až 10letého vězení, jeden mladík je stíhaný na svobodě. Všichni tři se ke svým činům doznali. Obyvatelé varské ubytovny Drahomíra musí pryč. Město chce budovu opravit a přestavět na nájemní byty. Ti, co jsou na ubytovně doma, ale netuší, kam půjdou.
2: Vary žádný oficiální plán stěhování nemají. Argumentují zkušeností ze začátku oprav ubytovny Uvalská, kde náhradní bydlení nebylo potřeba. A o ty, co neměli kam jít, se město nakonec postaralo. Podobný scénář připadá v úvahu i u Drahomíry. Nic ale není oficiální, a to se ubytovaným, kteří většinou tvrdí, že nevědí, co bude dál, nelíbí. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Šupenič si užívá největší úspěch kariéry, stal se prvním českým i československým mistrem světa v šermu. V sobotu v Hongkongu Alexandr Šupenič ve finále porazil stříbrného olympijského medailistu z Paříže Itala Makiho. 32-letý šermíř zároveň vyhrál i světový pohár. Podle Alexandra Šupeniče zatím stojí 23 let dlouhé konzistentní práce.
3: Pokaždé, když se na to dívám, tak mě prostě vyhrknou slzy a prostě jsem emocionální, protože spousta lidí vidí jenom to finále, to, že jsem porazil někoho 15-2 nebo to, že jsem vyhrál mistrovství světa, ale opravdu je zatím obrovské množství práce ostatních lidí, nejenom mě, kterým chci za to samozřejmě poděkovat, a byl to můj sen pokusit se o to být nejlepším na světě. Teď můžu říct, že se mi to povedlo a jsem za to strašně rád.
1: Šupenič novinářům řekl, že vítězství oslaví sportem a zábavou na Jakubském náměstí v Brně. 7. srpna v 19 hodin tam proběhne exhibice. Čekáme ráno polojasno až jasno, během dne pak přechodně i oblačno, večer se ale většinou vyjasní, naměříme 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě o něco méně, jen kolem 23. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: mě od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve dvě.
1: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga, příjemný poslech. Po dešti v Česku znovu odstartuje extrémní vlna veder. Ta má podle expertů trvat dokonce celé 4 týdny. Meteorologové varují před tropickými třicítkami od dneška. Koncem týdne můžeme očekávat horký jihozápadní vzduch a teploty vylétnou k hranici 38 stupňů i výše. Čekají nás i tropické noci a srážky přijdou jen ojediněle v lokálních bouřkách, což výrazně zvýší riziko požárů. Meteorologové opět přicházejí s varováním. Lidský organismus bude toto teplé počasí obrovskou tepelnou zátěží a doporučují proto raději omezit venkovní aktivity seniorům, ale i lidem se zdravotním omezením. Letošní sucho v Evropě výrazně zesílilo kvůli klimatické změně, dokládá to nová analýza vědecké iniciativy World Weather Attribution, které se účastnila i Česká zemědělská univerzita. Vědci upozorňují, že ačkoliv srážek výrazněji neubývá, vyšší teploty zvyšují odpařování vody a urychlují vysychání půdy i řek. Například průtok Labe v Děčíně byl na jaře nejnižší od roku 1950. Podle hydrologa Oldřicha Rakovce je v Česku klíčové vedle přehrad obnovovat mokřady a zlepšovat vsakování vody. Východní Evropa čelí kvůli horku až 11x vyšší pravděpodobnosti zemědělského sucha než v předindustriální éře. Česko přitom po vysokých červnových teplotách čeká v těchto dnech, jak už jsme říkali, další vlna tropických veder. Oprava mostu zavře hlavní tah z Liberce na Prahu. Práce na rušné silnici číslo 35 u Hodkovic nad Mohelkou začnou tento pátek. Do soboty 1. srpna tak bude v noci zavřený jízdní směr na Liberec. Doprava povede po objízdné trase přes Pacerice, Žďárek, Jílové a Hodkovice. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová říká, že po dobu uzavírky osadí 24 nosníků nového mostu,
2: které vytvoří nosnou konstrukci nového mostu. Jejich celková hmotnost přesahuje 470 tun. Pro jejich osazení bude využit mobilní jeřáb o nosnosti 200 tun. Zahájení osazování nosníků si vyžádá noční uzavírku silnice 1. třídy číslo 35 ve směru z Turnova na Liberec.
1: Práce na osazování nosníků jsou závislé na počasí. V případě nepříznivých podmínek by museli stavbaři hledat jiný termín. Na jihu Čech se mějte na pozoru před klíšťaty. Počet případů lymské boreliozy tady překonává historická maxima. Hygienici letos evidují na 470 případů, což je od 140 víc než loni ve stejném období. Je velmi pravděpodobné, že za celý rok počet případů překoná hranici 1000. Důvodů, proč je letošní nárůst extrémní, vidí hygienici hned několik. Hlavní příčina spočívá pravděpodobně v tom, že od poloviny loňského roku je systém hlášení elektrizovaný a tím pádem přesnější. Zdá se také, že v minulých letech byla statistika podhodnocena. Dalším důvodem je patrně i to, že lymskou boreliózou je nakažených více hlodavců. Z nich pak klíšťata přenášejí nemoc na člověka. Borelióza může způsobit potíže s klouby nebo se srdcem. Léčí se antibiotiky. Proti lymské borelióze zatím ve středoevropských podmínkách neexistuje očkování. Vsetínský lékař Radek Laža hojí rány i mimo nemocnici. Vážně nemocné holčičce Berenice chce pomoci unikátním benefičním během. Ten potrvá celé 3 dny.
3: Mladý, odolný a nezdolný muž dobrého srdce, gynekolog Vsetínské nemocnice Radek Laža na benefiční ultraběh ve prospěch nemocné holčičky Bereniky se vydá předposlední červencový den z Bystřice pod Hostýnem v 6 ráno. Valašskou krajinou chce uběhnout za 3 dny 268 kilometrů a podpořit charitativní projekt VKV neboli Vrchařské koruny Valašska. Hodlá překonat a propojit 20 vrcholů a k podpoře na trase i mimo ní vyzývá kamarády dálkové běžce. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: Čekáme polojasno až jasno, a to hlavně ráno, během dne ale přechodně může být i oblačno a večer se pak ale většinou vyjasní. Naměříme k tomu 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě o něco méně, teploty se tam budou pohybovat kolem 23. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.